Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře, takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně, co posloucháte uprostřed léta vy.

Letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Micky Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

To byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírej na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba letní.

0: Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.
1: Když podzim stíny stromů prodlouží,

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím.

0: Že tak co jsme chtěli hrát? No hrát normálně,
1: no hrát
0: ne?
1: Normálně, jasně.
2: Tak chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
3: Vandrák si na basu hrál, bylo to žůžový, nikdo však nepoví.

Ještě si zpívám, písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to mi

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Řekl jsem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Děkujem, že jsi, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: Tak co
0: něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou v Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takový chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, díku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben. Musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mávala rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži.
0: Přidával.
1: A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku. Můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia. A,
6: tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti naspaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem to proles, pač si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí A4, milion papíru pořád.

0: na novo
1: hodně textu.
0: No. Hodně textu.
2: Jako, že jsem se musel učit texty?
0: Moc učit a pořád, neustále.
2: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
1: To se líp pamatoval.
2: Ano,
0: a to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
1: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
1: A my
3: a
1: vás?
3: Prosím, za to jste s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
1: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
2: Dobrý den, mlestivá paní.
4: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
2: Vy to máte hezky nastudované.
1: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
5: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
6: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
5: No, trošku schudnu. Po vašem.
6: No. Já jsem byl na materské.
5: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
6: Ano, ano, ano.
5: No, to mě nešokovalo, já.
6: A i mňa.
5: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
6: Tak to neviem, ale snažil som sa, keď už ma osud doviedol k tomu, že som tú rolu mal hrať a sám som bol, ako som už povedal, najviac prekvapený, tak som sa snažil postupovať tak, ako som počul, že majú postupovať veľkí dramatickí umelci podľa Stanislavského metódy. Vtedy sa vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, ktorý hral nejakú postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
5: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
6: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
5: prakticky.
6: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
7: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
5: Áno, yeti, snežný muž.
6: Áno, snežný muž.
5: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
7: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
6: Ale som vyšiel mu z toho strašný dobrák.
7: No, každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. Ja, ja. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlakujú.
2: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanu na kubilku.
7: Šenidená gamačoba. A čajce ešte je
6: to. Čajce, to pripomína trochu tu.
5: To nemecký čajce.
7: Aj to, áno.
6: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
7: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
6: Kampučia.
5: No, čo zmienili?
6: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
8: Moriada.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: přišel
1: tam čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
3: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
4: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně do běžiště. Má 3 paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus. Takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a oddají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl.
1: A jaké to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli. No.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: Všude byl, všechno znám.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A já vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se, na
3: Sněžece. Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko, Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Ano, no, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
8: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: Chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježišmária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prýste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a stí bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
13: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
13: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví, kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
13: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
13: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
13: Tak palačinky, bramburáky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
13: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházky běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zanotušit, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu auto a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobrá paledne, Pavlíčku, tady je Božena Zežatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo? Hele, jeli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jde se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožral a rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Proč jsi je nevzal z
7: tého spolu? Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožrali udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: nebudu. Já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září bude
1: září, premiéra. Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to zkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No, no, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka ID.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Každý pátý zákon současné koalice navrhli místo vlády poslanci. Neprošel tak připomínkovým řízením úřadů a odborníků. Kralupy nad Vltavou nechají postavit v lokalitě Mikovice nad vlakovou zastávkou nový domov pro seniory. Dnes čekáme slunečno a tropické teploty do 33 stupňů. Je středa 29. července. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci vládní koalice podle opozice příliš často navrhují zákony sami, a to na místo vlády. Zatímco poslanci minulé koalice navrhli za 4 roky 38 zákonů, u současné vlády to je 26 zákonů zhruba za půl roku. Při tomto postupu ale zákony neprocházejí připomínkovým řízením, tedy dohledem odborníků, profesních komor i dalších úřadů a ministerstev. Podle předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renaty Vesecké za motoristy je to legitimní metoda, zejména ve chvíli, kdy je třeba zákon prosadit rychle.
3: Poslanci, kteří podávají tyto legislativní návrhy, tak jsou vesměs odborníci, kteří se již tou problematikou dříve zabývali a předpokládám, že do určité míry si již to legislativní řešení připravovali.
2: Vesecká proto odmítá, že by tím vláda obcházela odborníky, kteří se běžně zapojují do připomínkového řízení. Nový domov pro seniory postaví dělníci v Kralupech nad Vltavou. Má stát v lokalitě Mikovice nad vlakovou zastávkou a bude v něm 200 lůžek. Letos radnice připraví projektovou dokumentaci. Stavební práce mají začít v příštím roce.
4: Součástí projektu bude poliklinika s ordinacemi lékařů, bytové domy a obchodní zóna. Projekt má přispět nejen k rozšíření nabídky sociálních služeb pro starší obyvatele, ale také k celkovému rozvoji této části města. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Pražské vodovody a kanalizace přestěhovaly své laboratoře do areálu Podolské vodárny v Praze 4. Na nové adrese si zákazníci vyzvednou vzorkovnice pro odběr vody. Kdo už je má z původního pracoviště v Dykově ulici, může odebrané vzorky do konce srpna odevzdávat ještě tam, říká mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
5: Celá činnost laboratoří, to znamená příjem nových vzorků i vrácení vzorkovnic, bude od září probíhat výhradně v Podolské vodárně.
1: Sport.
2: Čtvrtou letní posilou basketbalistů Slavie Praha NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Dosud hrál za tým Univerzity Tennessee State. Teď ho čeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slavie před novou sezónou po rozehrávačích Seguovi a McCollumovi.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Odstavená auta na dálnicích, to první na dálnici D1, směr Brno, 49. kilometr a taky D8, 14,5. kilometr, směr Praha.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hodím očko doprava, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A ještě lepší středu s námi, s Českým rozhlasem. Tak do 9.
0: Je to tak.
6: Ať se nám daří a vám, ať se příjemně vstává.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin a 10 minut, Brýtro.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 29. července. Svátek má paní domu. No, Marta, je Marta. Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
3: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou. I will. Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
4: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
5: Už si půjdu, mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
6: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.
0: A když slaví Marty, tak posílám Jandovou.

0: rozloučení na úvod? No asi ne. Ale byla to Janda Martová. Je, to je hezké, to jí pošlu, to bude mít radost.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Janda Martová. 5:16, pojďme se podívat na to, jaká bude středa. Meteorologové, a teď tady vyběhla aktualizace, očekávají maxima 30 až 33 a jasno až polojasno. No a to je všechno, víc nic. Připravme se i na poměrně teplou noc, 18 až 14 a zítra slunečno a horko a teploty až 38. No páne jo, takže tvůj to bude pařák.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Maňána, no problémo, už za chvíli. Ahoj rádio, teď Nightwork.

0: Milé děti, zkuste si představit, že peníze nejsou ve vašem životě problém. Za co je utratíte?
1: Třeba formuly. Mohli bychom mít zlatý dům.
2: Za hodně peněz. Království.
3: Já bychom se objednal a já bychom si koupit do Chorvatska dům.
4: Já bychom šla do té nejdražší zoo.
5: Já bych si chtěla za hodně peněz koupit velblouda. Jezdila bych na ně.
6: Já bych chtěla mít velkou zahrádku plnou květin.
7: Kdyby měl nebohatší plnou peněženku peněz a pak by to dal těm druhým.
8: Například východ slunce a vítr ve větvích. Jsem tichou, jak padající.

0: traje. Sí.
1: Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je nejvyšší čas povolat do služby, když ji nevidíte, pracuje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: To je Lenka. Zprávy v půl.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Česko čeká další vlna veder. Může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Teploty nad 30 stupňů mají trvat 1 až 2 týdny. Začátek opravy mostu v kamenném přívoze poblíž Prahy se zdrží nejméně o 2 týdny. Konstrukce je ve špatném stavu, dělníci je proto musí zbourat a postavit novou. Práce chtěla krajská správa a údržba silnic původně zahájit příští týden v pondělí. Nakonec začnou nejdříve 17. srpna. Dělníci dokončili rekonstrukci parku u Nuselského mostu v Praze 2. Od letošního jara tam vyměňovali lavičky, opravili zítku a cesty. Uprostřed zeleně nově stojí bronzová plastika připomínající bývalou dětskou nemocnici na Karlově. Přeměna parku stála asi 20 milionů korun. Nymburk plánuje znovu otevření starého děkanství. Památkově chráněný objekt v centru města je nově opravený. Rekonstrukce trvala skoro 3 roky. Prostory si veřejnost bude moct poprvé prohlédnout 5. září během nymburského posvícení. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a teploty vystoupají až k 33 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Dálnice D1 opatrně u odbočky na Vlaši Makácov směr Brno 49. kilometr. Je tam odstavené auto, místo je označené světelnou šipkou. A D8, tam je to nebezpečnější, směr Praha, pozor za odbočkou na Mělník a Slaný, 13. kilometr, kolem odstaveného auta se tam pohybují lidé.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: Popojedem.
1: Pražští hygienici zakázali koupání před 14 dny ve vodní nádrži Džbán. Vodu tam po 2 týdnech kontrolovali znovu. Podrobnosti budou už za chvíli.
0: Tak to nevydrží. Tak za chvíli. Hezké ráno.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem. Modrý.

0: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a jdeme se vykoupat? Možná. Nejpozději v pátek bude jasné, jestli praští hygienici zruší zákaz koupání ve vodní nádrži Džbán. Ten kvůli většímu množství senic platí zhruba 2 týdny. No a včera se tam zástupci zdravotního ústavu zase zastavili a vodu kontrolovali. No už po několikáté.
1: První vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
2: Vzorkař zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Jan Halviger odebírá z nádrže Džbán vodu na rozbor. V ruce drží speciálně označenou malou láhev svíčkem.
1: Ponořím kolmo dnem vzhůru do hloubky 30 cm. Musím tam nechat zhruba 1 cm až 2 vzduchovou bublinu.
2: Vodu postupně odebírá z různé hloubky.
1: Pak co nejrychlejší cestou vezeme vzorky do laboratoře. Výsledky musí být uvedeny do 12 hodin každý čtvrtek v tom daném týdnu.
2: Laboranti budou zkoumat přítomnost bakterií, sinic a chlorofilu. Na základě toho zveřejní pražská hygienická stanice doporučení, zda je voda vhodná ke koupání. Vyhodnocovat to bude Helena Mikulášová z oddělení hygieny obecné a komunální pražské hygienické stanice.
3: Je to 5stupňová škála, jednička je voda vhodná ke koupání, až 5, což je zákaz koupání, a to je právě teda tady na Džbánu aktuálně.
2: Kvalita vody podle ní stále není dobrá.
3: Je to zelené, vidíte tam vlastně ty zelené částečky, to je ten takzvaný vodní květ. Očekávám, že stále ty sinice tam budou v masivním množství.
2: Martin Hájek provozuje zdejší stánek s občerstvením, který kvůli špatné kvalitě vody přišel o zákazníky.
4: Po tom vyhlášení zákazu koupání jako rapidně poklesla návštěvnost. Doufáme, že ty hodnoty budou lepší, protože nám to vizuálně a subjektivně přijde, že je to o dost lepší než před těma 14 dněma, kde probíhalo to poslední měření.
2: Hygienici v Praze kontrolují celkem 9 vodních ploch. Džbán byl doposud jedinou, kde koupání zakázali. Nové výsledky z většiny z nich by měly zveřejnit nejpozději v pátek. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Hladí terénní vysílání, halo, halo, tady Český rozhlas Střední Čechy, no jak to s vámi vypadá, budete vstávat, nebudete vstávat, musíte, nemusíte, no tak nemusíte, my popojedem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ale nejdřív se zastavíme u Pavla Karase, meteorologa České televize, aby nám taky řekl, jak to tady s tím počasím vypadá. No středa je tu, tak nevím. Hodí se tam nějaký rým?
2: První ojedinělé přehánky nebo bouřky čekáme až v pátek. Do té doby jasná nebo skoro jasná obloha, postupně se zvyšující teploty. Ve středu už se odpolední teploty budou dostávat na tropickou třicítku. Budou se pohybovat mezi 30 a 33 stupni. Na obloze je jasno až polojasno a vše doplní jenom slabý proměnlivý nebo slabý jihovýchodní vítr.
0: Ty rekordy jak?
2: Tak samozřejmě teplotní rekordy nějaké padnou, ale zřejmě to absolutní maximum překonáno nebude. Teď čekáme vlastně nejteplejší dny čtvrtek a pátek. Ve čtvrtek maxima mezi 34 a 37 stupni. V pátek se dokonce teploty odpoledne můžou zastavit až na 39, výjimečně až na 40 stupních Celsia. Po oba dva dny na obloze jasno až polojasno. No a samozřejmě čekají nás i velmi teplé tropické noci. Třeba noc na pátek nabídne teploty mezi 21 a 18 stupně Celsia. A připomínám jenom, že tropickou noc zaznamená tam, kde teplota neklesne pod 20 stupňů.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Než dorazí Denisa se svými kulturními typy pro dnešní den, středu 29. července, přidávám z našeho archivu kulturně skoro novinku Evu Farnou a Miraj, vzpomeneš si? Já těžko.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Zavítejte na benefiční koncert pro sanitku splněných snů. V Háječku v Heřmaničkách vystoupí Jakub Smolík s Kateřinou Ševidovou a řada dalších interpretů, kteří svou účastí, stejně jako vy, podpoří dobrou věc. Těšit se můžete taky na Petra Kunce, benešovskou kapelu Rocktom, Ivetu Pěknou a další účinkující. Výtěžek ze vstupného poputuje na projekt Sanitka splněných snů, který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem splnit jejich poslední přání. Koncert začne v 17 hodin. Navštivte zámek v Dobříši po setmění. Večerní komentovaná procházka vás zavede romantickým francouzským parkem i do magicky nasvícené oranžérie. Cestu vám zpestří dobříšské pověsti, tajemné příběhy spojené se zámkem a výhled na nasvícené fontány i další zákoutí, která po setmění získávají neopakovatelné kouzlo. Prohlídky se konají od 20 a 21. hodin. Své místo si předem rezervujte. Užijte si od 19.30 letní večer plný hudby a inteligentního humoru v zahradě Husovy knihovny v Říčanech, kde vystoupí publicista a vypravěč Ivo Šmoldas společně s vokálním souborem Antikvartet Dušana Vančury. Čtyřhlasé vokální seskupení má kořeny v tradici české folk a kapela hudby a jejich repertoár interpretuje písně různých žánrů a období ve vlastních úpravách. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na středočeskekulturnileto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Některé městské části v hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci méně letadel. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodnou senátoři. Někteří z nich se nejspíš pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu Hnutí ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes. Do budoucna ji ale nezavrhuje.
4: V žádném případě ne, v této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila, tak ať je to pro všechny spravedlivé.
2: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu, výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Vedení pražských hřeb chce omezení nočních letů nad městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí.
5: Velké letadla, které lítají v noci ve 2 hodiny ráno, vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
6: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Tamní zastupitelé chtějí podle místostarosty Martina Benkoviče z Hnutí ANO, aby pražské letiště od příštího roku začalo každoročně postupně snižovat přelety letadel mezi 00:30 a 5:00 raní.
7: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou kvality života obyvatel.
6: Letiště Praha podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
8: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra je proto plánována až po zprovození paralelní dráhy.
6: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Fotbalové hřiště v ulici Jana Palacha v Kutné Hoře bude mít modernější osvětlení. V těchto dnech tam dělníci instalují nové lampy s LED technologií. Za práce radnice zaplatí 600 tisíc korun.
9: Nová světla sníží spotřebu energie a zlevní provoz sportoviště. Město tak pokračuje s postupnou modernizací fotbalového hřiště na největším kutnohorském sídlišti. Loni se tu podařilo vyměnit povrch za nový umělý trávník. Nedávno taky dělníci na hřišti postavili menší tribunu. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
10: A míříme na dálnici D1.
11: Prosím vás, směr Praha-Brno, 18 km, tam kamionu prasklá guma a je to tam rozsypané na celé dva pruhy, jo? To je to dost také blbé, že to je vidět na poslední chvíli, ať to nikdo nevletí.
10: Děkujeme, D1, 18. km, směr Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno,
12: střední Čechy.
10: Zatím osvěžující ráno ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy přejeme tady ze studia. No ano, aby se tady Helena Vondráčková nepřidala taky s písničkou. No, aby ne, zpívá už trahně let, tak aby taky neměla něco v zásobě na téma slunce. No jasně má. No, nějaké poučování o tom, jak má svítit, taky není zapotřebí. Taky má.
12: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
10: 4,5 minuty po 6. Pěkné ráno.

0: Řekněme si na rovinu, když má člověk kulatiny, ať už chce nebo nechce, musí se oslavit, jo? Musí, a pokud to má ještě takovou jako společenskou radost u většiny těch lidí, no tak pak není co řešit. Ukažte mi někoho, kdo nemá rád třeba Sasky Burešovou, jako příklad, jenom čistě jako příklad.
1: Doufám, že se na mne nebudete zlobit, že zcela bez pozvání vnikám do atmosféry klidu a pohody, která zcela jistě vládne ve vašich domovech, společných ubytovnách či nádražních čekárnách. K dokonalé pohodě nepochybně patří šálek kávy, čaje, sklenka dobrého vína či koňaku, ale někdy stačí i arakola či svěží ovocenka. Výběr nápojů nechávám zcela na vás. Ale jistě mě dáte za pravdu, že absolutní pohodu a dokonalou dobrou náladu dělá příjemná hudba, hezká písnička. A to jsme si pro změnu vzali na starost my.
0: No, uznejte sami, že jakmile ji člověk slyší, tak se usmívá. Má teda pocit, že půjde hodně do historie, ale co se dá dělat? Ten věk nezastavíš. A mimochodem 8 křížků jich má. Ano, tahle žena 8. Mimochodem reportáž takovou oslaveneckou máme přichystanou a uslyšíte ji z našeho vysílání v 9:15, tak prosím pěkně poslouchejte a slavte s námi, slavte se Saský, naší hlasatelkou.
2: Mě dědeček kolotoč, dá se do něj červotoč, poslechněte lidičky, chop!
1: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
3: Manamana, manamana, manamana.
0: Pojedem.
4: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Šest čtrnáct.

0: A Sandra v našem vysílání, ještě jednou připomínám, ta 80. neslaví, ale Saskia Burešová, naše humoriádnice, hlasatelka české a československé televize, ano, budeme jí věnovat taky i víkendový program, ale k tomu se dostaneme později.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Meteorologové očekávají, že středa bude jasná nebo polojasná, ale spíš jasná a teploty 30 až 33 a vítr skoro se ani nehne.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A honem na silnice ty pražské opět s dispečinkem TSK Praha. A dobré ráno přeji kam?
2: Hezké ráno, provoz zatím celkem bez nějakých výraznějších problémů. Zdržíte se na příjezdu do Prahy po D7, kde je kolona už kousek před Kněževsí na 4. kilometru. K omezení u letiště je to na 10 minut a pomalu se jede už také v Novopatské před nájezdem na nájezdu z Černého mostu ke sjezdu do Kbelské, ale zde je to také maximálně na 10 minut. Jinak Praha zatím má opravdu dobře průjezdná.
0: Vypadá to na čajíček, klid a pohodu, tak díky.
2: Ahoj.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: A teď na téma zpěvu Miroslava Slodičáka, železnoruckého rodáka, ročník 85, tuším 26. února, jestli si to dobře pamatuji. Případně zastav mě. 8. srpna na Letenské pláni, ne Michael Jackson, ale on. Marek Ztracený, pěkné ráno, tady Český rozhlas Střední Čechy, se vám daří a hezky s úsměvem do nového dne.

0: No Marek ztracený, ten má teď hodně napilno, no naplánoval si toho chlapec možná až moc, řeklo by se, ale on má taky dost fanoušků a taky dost písniček. Uznejte sami, že Marek je ten, který dělá hity, má hity, jako třeba tenhle.
1: Moje milá, vzpomínáš ještě,
0: a nebo
1: chtěla si žít.
0: Třeba vzpomínky na léto 95.

Ono těch písniček je opravdu dost, ale bude to i na tu Letenskou pláň dost a bude to stačit, anebo bude nutné vybrat i další interprety a další hosty. No, to je velmi důležitá věc, protože tohle utáhnout to nedokázal kdekdo.

0: Marku, před rokem si říkal tohle. Na Letenské pláni v srpnu 8. Proč? A proč tam?
1: Dobré ráno přeju všem, protože tohle místo má duši. Tady se tvořily dějiny, tady hrály legendy Michael Jackson, Rolling Stones a roku 2026 v srpnu tady budu já se svýma fanouškama a věděl jsem, že po koncertech v Edenu, který se tak povedli, budu muset vymyslet něco zase, abych to posunul pro ty fanoušky, aby jsem se neopakoval, aby to bylo pro ně zajímavý a nebylo vlastně možné vystoupit nikdy jindy než tady. Já jsem strašně rád, že se to povedlo a musím říct, že když tady teď spolu mluvíme, tak já tu stojím. Já jsem zrovna na Letenský pláni, koukám kolem sebe a mám pocit, že jsem se trošku zbláznil a doufám, že fanoušci se zblázní se mnou, protože tohle to doufám bude nezapomenutelné.
2: Bylo to okolo 9. Stalo se to po několikáté.
0: Slavit se může i třeba lahvemi vína, ale vzhledem k věku fanoušku Marka Ztraceného, nevím, jestli to bude dovolené. Ale uvidíme. Všechno je originál u Marka, jeho plány, jeho vize, jeho budoucnosti. Pamatuji si velmi dobře, když O2 Arena byla pro něj nedostižným snem. Tak držíme palce. Marek Ztracený, 8. srpna na Letenské pláni.

0: Ano, dnešní ráno je na delší dobu poslední s relativně osvěžujícími teplotami a se slabým mrazem na šumavských pláních. Ano, mrazem, slyšíte správně. Bude to horší, bude to horší.
1: Sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by měl podle něj být do 400 miliard korun. Konkrétní podobu rozpočtu ale premiér neuvedl. Jednotlivé rezorty chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň by podle něj mělo Česko víc investovat. Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Radnice v Neratovicích zefektivní provoz sběrného dvora. Jeho zaměstnanci budou důsledněji zjišťovat původce odpadů a kontrolovat, kdo je přivezl. Město chce taky zlepšit zpracování materiálů a další využití odložených věcí. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 nově používá na oddělení následné péče speciálního robota s umělou inteligencí. Takzvaný robot Robin pacientům pomáhá s tréninkem paměti. Přehrává jim hudbu a audioknihy. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupňů. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a teploty vystoupají až k 33 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Odstavená auta na dálnicích třeba D10, 53. kilometr ve směru do Prahy, opatrně i na D8, 22. kilometr směr Ústí a D1, 62. kilometr směr Praha.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6.32 a kousek, s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu střední Čechy. Kolikže má ten náklon?
1: 7,315 stupňů.
0: To je neuvěřitelné, teda to půjde do té Guinnessovky. Sice prý to stojí nějaký milion, to zapsání, ale kam se na to hrabe dnešní světový den tygrů? No nic. A dál.
1: Kostel v Týnci nad Sázavou na Benešovsku vydal tajemství. Stavaři objevili ve věžičce vzkaz minulých generací. Ve schránce byly třeba dobové noviny z roku 1975 a co se v nich psalo, to uslyšíte už za chvíli.
0: No, předpokládám, že to bylo pro budoucí generace zásadní v té době, že? Takže, pane Bože, tenkrát... Ale shrnuje to hezky Pavel Habera.

0: 6 hodin 39,5 minuty, přeji pěkné ráno. Chodili po špičkách, ve věžičce kostela svatého Šimuna a Judy v Týnci nad Sázavou na Benešovsku. Tam totiž před časem ta věžička se začala naklánět. No a při podrobném průzkumu našli stavaři časovou schránku. No a včera i zástupci církve a města otevřeli. A to bylo překvapení, třeba Dobové noviny.
1: Pan farář Bedřich Vymětalík tady přináší kulatou měděnou schránku, zapečetěnou. Církevní technik Roman Luc teď třese se schránkou. Je tam něco?
2: Je tam něco, ale hlavně kvůli, kdyby tam byly mince.
1: Aha.
2: Aby jsme to věděli. Takhle to vypadá, že jsou tam nějaké listiny jenom.
1: V první fázi přichází na řadu pilka.
3: Pane faráři, je to vaše.
1: Pan farář tady jde vyndavat uschovaný poklad.
4: Já nemám brýle tam.
3: 75.
1: A, takže máme tady noviny z roku 1975, z 22. listopadu, Lidová demokracie. A jsou to noviny, které přišly asi na faru, protože je tam tuškou přepsáno pan farář. Pak tady vidíme další, Sobotní práce, taky 75. rok a Katolické noviny ze stejného roku. Máme tady přidaný i nějaký dopis, nějaký vzkaz.
5: Jež i Sanktuska byly
2: renovovány
5: v roce 1975. Práce prováděny bez lešení, nákladem 150 tisíc korun českých. Mistři klempíři z Prahy.
1: No a když se podíváme do těch novin, tak bychom možná ještě se mohli podívat, co se zrovna tedy v listopadu 75 psalo, co bylo ústředním tématem.
5: Dohoda o československo-sovětském obchodu. Poselství Leonida Brežněva. Podívejte.
1: A tady vidíme dokonce rozhlas. Tak, se můžeme podívat, co se v roce 75 vysílalo. Lidé si to mohli takhle hezky přečíst, což už tady dnes taky není. Takže neděle 23. listopadu, Praha 9.05, hrajeme za dobrou práci. 10.30, Ruský les. 11.00, koncert přátelství.
5: Tak, výborně, no.
1: S opravou věžičky kostela a uložením nové časové schránky se počítá v příštím roce. Z Týnce nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnešním dnem začíná horké počasí, opravdu horké.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Svatý Petr nám sděluje prostřednictvím tady těch datových kanálů, že máme čekat slunečno, tropické teploty, jasno, polojasno a 30 až 33. A abychom si to dobře pamatovali a naše pory pořádně zvětšili, tak skoro bez věcí, takže pocitově tam, kde to má být.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 provoz ještě více zhoustl. Kolona začíná na 4. kilometru před sjezdem na Kněževé se zdržení už zhruba na 15 minut. Pomalu se jede také v Novopatské před sjezdem na Kbelskou od Černého mostu zatím zdržení kolem 10 minut a popojíždí se už také na Štěrboholské spojce mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou, zatím ale zdržení maximálně na 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
0: Trojlístek Carmen Petr Patrik tentokrát v Přívratu u České Třebové a u Miroslava a Miroslavy Novákových. Všechny láskyplné příběhy si můžete poslechnout nejen v 9 večer v rámci letošního léta, ale taky na stránce zlataláska.cz. Tak těšme se a koukněme se pod pokličku dalšího snad šťastného minimálně 50-letého manželství.

0: 6:51, pěkné ráno. I Alex má odpočívku. Odpočívá letně, nachytává bronz a taky čerpá sil do dalšího vysílání v Českém rozhlase. Pojďme si připomenout dnes odpoledne po zprávách v jednu rozhovor s Romanem Šebrlem. Roman Šebrle, no, kdo si pamatujete, desetibojař, nebo vícebojař, pardon, olympijský vítěz v desetiboji, takhle to má být. A to byl tenkrát rok 2004, tuším. Roman Šebrle, vy se dozvíte třeba i to, jestli tušil, že ho vlastně zastaví při fulzovkách konci kariéry někdo, kdo mu nabídne to, v čem ho vídáme dodnes. No ty další kroky, televizní svět. Co?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet. Když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli si se mnou může udělat zkoušku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného. Bylo to zajímavý, no.
0: A je zajímavé a je, no. Lepší nepřipomínat, každý máme své začátky. 6:53, popojedem ke zprávám v 7, teď kapela Holky. Tady je pro mámu, pěkné ráno.

0: mám ti takový pocit, že ten svatý Petr si dělá fakt srandu, protože dneska, vzhledem k tomu, co se čeká za počasí, je i den deště. Tak dobré ráno.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích doteď nepožádali o příspěvek zaměstnavatele. Kladno dá letos desítky milionů na prázdninové opravy škol a školek. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
3: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
1: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Desítky milionů korun zaplatí Kladno za prázdninové opravy mateřských a základních škol. Dělníci tam vyměňují například střešní krytinu, malují učebny nebo pokládají nové podlahy. Za celý letošní rok pak magistrát investuje do úprav školských zařízení přes 136 milionů korun, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
4: Celkový roční rozpočet na vylepšení školských budov tvoří 93 milionů korun určených na větší projekty a dalších 43 milionů město vyčlenilo na provozní údržbu budov.
1: Pamětní deska rodáka z pražského Radotína Josefa Macháčka se vrátila na budovu v západní části náměstí Osvoboditelů. Úspěšný podnikatel z 19. století ovlivnil rozvoj Poberouní a působil jako poslanec Českého zemského sněmu. V Macháčkově rodném domě nyní stavební firma buduje nové byty. Historický vzhled budovy chce ale zachovat.
2: Sport.
1: Další kluby hokejové typ Sport Extraligy zahajují přípravu na ledě před novou sezónou. Mezi posledními to byly České Budějovice, Karlovy Vary a taky Mladá Boleslav. Právě Středočeši už do přípravy zapojili všechny posily a připravují se pod novým realizačním týmem. K němu přišli jako asistenti bývalé extraligové hvězdy Jakub Klepiš a František Ptáček. Mluví o nich mladoboleslavský útočník Dominik Lakatoš.
5: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, tak že nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
1: První přípravný zápas odehrají hokejisté Mladé Boleslavy příští týden ve čtvrtek na ledě Liberce. Nový ročník typ Sport Extraligy začne 15. září.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou tepelnou zátěž. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A problém na dojezdu do Prahy po dálnici D6.
6: Nahlásit úplně čestou dopravní nehodu 5 osobních vozidel a je to přímo ve sjezdu z D6 na Pražský okruh. Je na velmi špatném místě, hodně prudce se tam brzdí, už se tam tvoří kolona, brzdí se v podstatě do zastavení.
0: Tak děkujeme za informaci. Na konci dálnice D6 nehoda několika aut.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Usmívejte se na ten svět. Posílám galaxii přání Leony Machálkové. Dorazí i něco z Itálie, songů, které vás třeba navnadí, protože vás čeká dovolená právě tam. A Valda Matuška, dělej, co děláš rád. Počkejte si a přeji dobrý den. Mimochodem tip na výlet. nejen pro ty nejmenší zabuní páry a historie, a taky cukrové řepy už za moment. Leona Machálková teď.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Radůza, Babi Daněk, Lochlomond, 7 hodin 11 minut, pěkné středeční ráno přeji. A pojďme se ještě podívat jednou na dálnici D6, jak to na jejím konci vypadá.
1: Není to nic dramatického, jsou to asi jenom plechy, ale těch autom stojí poměrně hodně. To znamená, tím, že jsou tam ty protihlukový stěny, není tam vidět, to znamená, určitě bude policie, určitě bude odtahovka, určitě budou dopravní komplikace.
2: Region Express.
3: Milé děti, vážené dámy a pánové, vítám vás na kolínské rybarské dráze. Nastupujte prosím na první kolej do historického vlaku směr Mlýnek a zpět.
0: Ano, v Kolíně se Dražicích pokračuje jubilejní 20. sezóna. Úskoro schodná trati vede ze Sendražice směrem na Bíchory a patří k nejdostupnějším železničním výletům v našem kraji. No a výlet je vhodný hlavně pro rodiny s dětmi, protože nejde o dlouhé cestování přes půl republiky, ale o krátkou projížďku po trati, která připomíná dobu, kdy podobné drážky sloužily hlavně cukrovarům a zemědělství. Vydat se tam můžete třeba i dneska 29. července, kdy vás sveze diesel. Lokomotiva, která sice nebude mít páru, ale i tak vás se romanticky převeze přes rovinku. Na již konci vlastně je dětské hřiště, co pamatuju. Ale pozor na případné kouboje, protože ty taky mu dokáží případně zavařit tu danou trať a obsadit i vlak, ale na to si případně posviťte ještě radši předem, kterých jízd se to týká, a to na stránkách Řeparské drážky. No a kdy se odjíždí? Odjíždí se třeba dopoledne ve 10:45 a v 11 hodin a potom odpoledne ve 12:15, v 13:30, ve 14:15, zkrátka jede to stále.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Do Kolína, Sendraži, za Řepařkou. Lasciate mi cantare. 7:13. Lasciate mi cantare. Sono un italiano.

0: Knedlo vepřozelo a víme, co budeme vařit. 7 hodin, 16,5 minuty. Nebude to tučné?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Vymetená obloha a mrak, který uvidíte, to bude spíš špatné vidění. Jasno, polojasno, to maximálně. A jinak na teploměru 30 až 33 a pocitovou teplotu nesníží ani nic, ani vítr, protože ten se skoro nebude hnout.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice se vydáváme aktuálně, jak to vypadá v provozu v rámci hlavního města. Všechno hlídáme v dispečinku TSK Praha. Dívám se ještě na D6. Ano, tam jsou problémy i v rámci autobusové dopravy, té příměstské. Ty autobusy, které tam tady projíždí, tak pochopitelně začínají nabírat velká zpoždění. A jinak vše ostatní, včetně aktuálního zpoždění, najdete v aplikaci Pitlítačka, tak se případně podívejte, ať máte přesné informace, jestli náhodou třeba i ten autobus nepojede nějakou oklikou. Tak jak to vypadá, jak se nejezdí?
2: Hezké ráno. Bouralo se na konci dálnice D6 před Prahou. V odbočovacím pruhu na Pražský okruh se srazilo hned 5 osobních aut. Na místě už jsou 2 sanitky, také hasiči a pruží se pouze levým pruhem. Kolona zatím zhruba ze 3. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Pomalu se jede až do omezení u letiště. Je to stále asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště. Provoz se výrazně zesílil, auta se zastavují u sjezdu na Vestece, pomalu se pak jede až za nájezd od Barandova. Podle potřeby se také uzavírají oba tunely, je to už minimálně na půl hodiny a pomalu pojedete v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské od nájezdu z Černého mostu, zdržení na čtvrt hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Tentokrát budeme mít hosty dva. Otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Provokativní upoutávka do vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, obzvlášť v uších člověka, který dokázal maximálně bezpečně přeplavat rokytku z jednoho břehu na druhý. 7.19 za chvíli. Ahoj, rádio, letní repríza. Když peněz je dost.

0: Milé děti, zkuste si představit, že peníze nejsou ve vašem životě problém. Za co je utratíte?
1: Třeba formuly.
2: Mohli bychom mít zlatý dům.
1: Za hodně peněz království.
3: Já bychom se objednal a já bychom si koupit do Chorvatska dům.
2: Já bychom šla do té nejdražší zoo.
1: Já bych si chtěla za hodně peněz koupit velblouda. Jezdila bych na ně. Já bych chtěla mít velkou zahrádku plnou květin. Kdyby měl nebohatší plnou peněženku peněz a pak by to dal těm druhým.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Řekněme si na rovinu, že k létu patří teplé počasí, ale čeho je moc, to je příliš. To ještě dneska nebude, to bude až zítra a pozítří. Tak si lepeďte, chytejte bronz a opatrně na sebe.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Milovičtí zastupitelé mají na dnešním zasedání znovu řešit vznik přírodního koupaliště v Ostravské ulici. Rozhodnou o vypsání místního referenda ke stavbě biotopu. Areál má stát 100 milionů korun, což se některým zastupitelům nelíbí. Podle původních plánů měli dělníci začít stavět koupaliště už letos. Nový domov pro seniory postaví dělníci v Kralupech nad Vltavou. Má stát v lokalitě Mikovice nad vlakovou zastávkou a bude v něm 200 lůžek. Letos radnice připraví projektovou dokumentaci. Stavební práce mají začít v příštím roce. Prodejce na vánoční trhy hledá rakovník. Zájemci se můžou hlásit do 30. září na webu města. Za pronájem stánku zaplatí radnici 100 korun za den. Adventní program bude na tamním Husově náměstí od 29. listopadu do konce prosince. Trhovci během něj pravidelně nabízejí například jídlo nebo řemeslné výrobky. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a teploty vystoupají až k 33 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnicích, jaké jsou aktuálně problémy? D6 na příjezdu do hlavního města, tak tam jsou po nehodě sečteno, podtrženo 4 osobní auta, brání provozu, tak abyste věděli, proč stojíte v koloně a proč se to ani nehne. Na místě taky záchranáři, jinak další nehody v kraji nabízí Rakovnicko, Kněževéz, na průjezdu obcí opatrně, po nehodě je tam osobní auto a cyklista na místě složky záchranného systému. A taky je nehoda i v Praze na Cínovecké, po nehodě nákladní a osobní auto jsou ve směru do Prahy a jsou vlastně za sjezdem na Březiněves. A teď mi tu ještě naskočila nehoda v Praze na Sokolovské ulici na úrovni Kajzlových sadů ve směru k Palmovce.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Popojedeme dál v 7.33, vydáme se směr Tábory, letní Tábory.
1: Přesně tak, dětské Tábory mají totiž letos větší spotřebu pitné vody. Nově totiž musí dodržovat přísnější pravidla na mytí nádobí. Jak si s tím táborníci poradili, to zjistíte už za chvíli. Náš reportér totiž natáčel u Berunky.
0: Jisté řešení tady je, ale už se to u nás nedá dostat.
3: Que no compras el nuevo Fairy Ultra. Fairy Ultra es más caro.
0: Ano, Fairy Ultra, más caro, pero a la larga es más barato.
3: Demuéstramelo.

0: Hodin 39 minut. Oplachování nádobí pod tekoucí vodou musí nově zajistit všichni provozovatelé letních dětských táborů. Od letošního roku to nařizuje novela hygienické vyhlášky. No a některé tábory kvůli tomu mají větší spotřebu pitné vody.
1: Je přesně 13 hodin a děti na pionýrském táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Po jídle jde každý táborník k vaničkám s vodou, kde si umyje svůj ešus. Vedoucí tábora Vlasta Vasková ale popisuje letošní novinku.
2: Ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidán ocet a tím ještě uděláme ten koneční oplach.
1: Právě u barelu si děti opláchnou nádobí tekoucí vodou. Postup při mytí mi popisuje 11letá Nicole.
3: Tady je asi voda z jara, myslím.
1: Bereš do ruky takový velký kartáč,
3: no.
1: Tím ten ešus vydrhneš.
3: Jo. A když to mám, no tak půjdu ještě k jedné vaničce.
1: Vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
3: Jo.
1: Posunuli jsme se tedy k barelu.
3: A tady jste už umyl.
1: Pustíš si vodu. A pod tekoucí vodou oplachuješ.
3: Ano.
1: Pionýři v táboře vedle Berounky nemají přístup k pitné vodě. Pravidelně ji tak musí dovážet cisternou. Stejně to řeší skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku. Podle vedoucí tábora Mimi Ireny Goldflamové mají kvůli oplachu nádobí pod tekoucí vodou větší spotřebu vody.
4: V důsledku plnění této vyhlášky máme zvýšenou spotřebu a tím pádem vyšší náklady na provoz. Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
1: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
5: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé.
1: Středočeští hygienici zatím nezaznamenali na žádném táboře v kraji rozšíření infekční nemoci. Petr Kastner, Český rozhlas.

0: Love you. Patří to mně nebo vám? Dobré ráno, Pavle Karasy.
1: Přeju krásné ráno, no to je otázka.
0: No jistě. No. A ven s tím, tak jaká je správná odpověď? Ať to zvládneme.
1: No tak já myslím, že samozřejmě to patří asi všem.
0: Ať si nevyškrábeme oči. Slyšel jsem dobře, posluchačům, dobře. No. Mimochodem jede teď kolem mě Sázavský expres.

0: No, jak je to stylové se zázavským expresem a navíc tigrem z Indie. Nevím, co máte na sebe. Bílé šortky?
1: Dneska ne, zatím jsem v civilním, ale budu se za chvilinku převlíkat do obleku. Samozřejmě mám dopolední vysílání a budu i večer.
0: No to je krásné. Tak až budete mluvit před pořadem Události, vzpomeňte si na mě, protože dneska máme Světový den tigrů, takže i ta písnička proto sedle jak sedinka na hrnec, ale navíc... Navíc máme, a to nechápu, nevím, jestli máte lepší informace než já, ale ten svatý Petr, on asi pravděpodobně léky došly. Jinak si to nedokážu vysvětlit, dneska je den deště.
1: No, tak slavit deště moc nebudeme. Vypadá to na jasnou nebo skoro jasnou oblohu po celý den. Ty teploty aktuálně kolem 16 stupňů a dnešní odpoledne už bude ve středních Čechách a v Praze tropické. Teplota se bude pohybovat mezi 30 a 33 stupni Celsia.
0: Před chvílí jsem do vysílání říkal, že máme léto, tak k tomu samozřejmě letní teploty patří, tak si to užijeme, ale to, co bude zítra a pozítří, to už je naschvál.
1: Tak samozřejmě ty teploty budou stoupat. Už dnes odpoledne očekáváme silnou zátěž teplem, hlavně v Polabí, Pojezeří, taky v okolí Prahy nebo na Kladensku a Rakovnicku. No a zítra by mělo být v průměru ještě o 5 stupňů tepleji. V noci klesnou teploty na 18 až 14 stupňů, takže noc na čtvrtek ještě nebude tropická, ale ty zítřejší odpolední teploty už vyšplhají na 34 až 37, v Polabí ojediněle až na 38 stupňů a i zítra čekáme jenom jasno nebo polojasno, takže zatím bez přeháněk, bez bouřek, ty by se měly v Česku objevit v dalších dnech, ale zprvu to bude spíš výjimečně.
0: Takže mými slovy s nepovoleným užitím v pořadu za okamžik Události, počasí, co jste jednou řekl, a já si to pamatuji dodnes, k tomu se ještě sluší a patří dodat, vítr, který svojí silou nebude stát ani za řeč.
1: Je to pravda a teď v těch následujících dnech to bude podobné, bude foukat většinou jenom slabě a od jeho východu, nebo to může být v noci vítr slabý, proměnlivý. V těch přehánkách a bouřkách, které se ale objeví ojediněle v pátek, už může přechodně zesilovat. Pátek čekáme teploty zase mezi 34 a 38 stupni a noc na pátek už může být tropická, protože minima klesnou na 22 až 19 stupňů. Během dne se pak výjimečně vyskytnou přehánky nebo bouřky, ale večer od jeho západu bude oblačnost přibývat a během víkendu už nás bude ovlivňovat takové zvlněné teplotní rozhraní, které bude oddělovat ten velmi teplý vzduch na jihovýchodě od chladnějšího na severozápadě. No a poznáme to samozřejmě na teplotách, protože ta vedra se na přechodnou dobu zmírní. No a v sobotu a v neděli se odpolední maxima budou pohybovat většinou kolem 30 nebo 31 stupňů Celsia.
0: Poznáme to na teplotách, to je jasné, koukneme, vidí. A co je dáno, to je dáno, ale my to poznáme taky i na rozšířených pórech. Budeme se cítit pomalu jako v nějaké suché sauně nebo při nějakém saunovém ceremoniálu, teda aspoň mi to tak přijde.
1: Tak to vedro bude úctyhodné, nicméně ten vzduch nebude úplně suchý. Při těch přehánkách a bouřkách se nám samozřejmě ta vlhkost zvýší, takže se můžeme dočkat i toho nepříjemného pocitu dusna, o kterém jsme už několikrát mluvili.
0: Úctyhodná várka informací o počasí bude pokračovat dneska odpoledne. Ať se vám daří, hezký den.
1: I vám, Honzo, mějte se krásně a samozřejmě krásný den vašim posluchačům.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Výrazné problémy. Čekejte stále na dálnici D6 na příjezdu do Prahy. V odbočovacím pruhu na Pražský okruh se řeší hromadná nehoda 5 aut. Na místě jsou stále hasiči a průjezdný pouze levý pruh. Kolona začíná už kousek před 4. kilometrem. Zdržíte se více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 popojíždí také poměrně dlouhá kolona, to kvůli omezení u letiště. Zastavíte se na 5. kilometru sjezdu na Středokluky, je to také asi na 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se nově bouralo za nájezdem od Březiněvsi, srazilo se zde nákladní auto s osobním, průjezdný pouze jeden pruh, kolona má zhruba kilometr zdržení zatím jen do 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec, pomalu se pak jede až kousek před Ořech, podle potřeby se také musí uzavírat oba tunely, zdržení až na 25 minut. A pomalu pojedete i v Novopatské před sjezdem do Kbelské. Aktuálně se auto zastaví na úrovni Černého mostu na okruhu, zdržení více než 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Za chvíli něco z minulosti s Petrem Jungmannem. Teď pojďme hezky do tance. Tanec v čase, Ilona Čáková, že by novinka? Jo, novinka. Poslouchejte dál Český rozhlas Střední Čech.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom nejodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz, kvalitní české ortopedické

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Čím dál více zákonů předkládají na místo vlády koaliční poslanci, varují odborníci. Český Brod připravuje rekonstrukci dvou náměstí. Dnes čekáme slunečné počasí s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
2: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
3: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
2: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
4: Byla využívána už v předcházejícím období.
2: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
5: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
2: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Český Brod plánuje rekonstrukci dvou náměstí, Husova a Arnošta z Pardubic. Radnice už má potřebné stavební povolení a brzy začne hledat firmu, která bude mít investici na starost. Práce by mohly začít příští rok.
6: Obnova dvojnáměstí má mimo jiné přispět ke sklidnění dopravy v městské památkové zóně. Na náměstích mají přibýt odpočinkové plochy i širší chodníky. Počítá se taky s novými povrchy nebo s výsadbou stromů. Náklady na přeměnu odhaduje radnice na 290 milionů korun. Část rozpočtu má pokrýt dotace. Z Českého Brodu Michal Trnka, Český rozhlas.
0: Ve vrcholku věže kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou našli stavaři časovou schránku. Věž prohlíželi kvůli plánované opravě, která má začít příští rok. V kapsli byly záznamy dělníků z poslední opravy v roce 1975 a taky dobové noviny. Co s obsahem schránky bude, říká týnecký kněz Bedřich Vymětalík.
7: To vložíme do trezoru a až bychom dělali příští rok novou, tak bychom napsali zase nějakou zprávu, co se tam našlo. A my tam přidáme něco novýho zase, kdo to bude dělat tu věž, která firma, kolik to stálo a dáme tam noviny. Sport.
0: Fotbalová Slavia podepsala smlouvu s egyptským mládežnickým reprezentantem Ibrahimem Nagávím. 17-letý pravý křídelník začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. Dosud hrál v egyptské lize. Pražané oznámili, že s nimi uzavřel kontrakt do června 2030.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou tepelnou zátěž. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Aby to těm, kteří si mohou vybrat, vyrazit z bodu A do bodu B přes dálnici D6 a D7, tak aby to nebylo líto těm, co si vybrali tu D6 a pak stále, že? Tak tomu se říká škodolibost. Proto vás chci taky informovat, že žádný met to není ani na D7, nejen kvůli omezení u letiště, ale i pro nehodu, která je na 3,5 kilometru ve směru do Prahy. Jsou tam 2 auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
8: Líbezný, slunečný, den plný pohody, dobré nálady a s námi s Českým rozhlasem Střední Čechy přeji. Michal David přidává své hudební přání, Věra Špinarová vyznání a Suzy Quattro dobu, kdy ještě nosila vysoké kozačky a rudou kytaru, se kterou vám přinese i tu svoji nejznámější.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: z Humoriády, tak asi se vám nechce, ale kde je ta žena?
1: Ale vůbec mu nevěřte. Pro jeho útěchu budiž řečeno, že není sám, kdo se po ní marně pídí.
0: Tak díky.
2: Počasí ve středních Čechách.
0: Nevadí, třeba se mi ji podaří ještě sehnat, protože za chvíli by měla mít prostor v rámci našeho vysílání. Teď dostává prostor meteorologický šampion z Kavčích hor z redakce o počasí Pavel Karas.
3: Slavit deště moc nebudeme, vypadá to na jasnou nebo skoro jasnou oblohu po celý den. Ty teploty aktuálně kolem 16 stupňů a dnešní odpoledne už bude ve středních Čechách a v Praze tropické. Teplota se bude pohybovat mezi 30 a 33 stupni Celsia. Očekáváme silnou zátěž teplem hlavně v Polabí, Pojezeří, taky v okolí Prahy nebo na Kladensku a Rakovnicku. A zítra by mělo být v průměru ještě o 5 stupňů tepleji. V noci klesnou teploty na 18 až 14 stupňů, takže noc na čtvrtek ještě nebude tropická, ale ty zítřejší odpolední teploty už vyšplhají na 34 až 37, v Polabí ojediněle až na 38 stupňů a i zítra čekáme jenom jasno nebo polojasno. Takže zatím bez přeháněk, bez bouřek, ty by se měly v Česku objevit v dalších dnech, ale zprvu to bude spíš výjimečně.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Hezké ráno. Neprůjezdná je stále Kbelská ulice směrem na Hloubětín. Za sjezdem na Kbeli se v omezení srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda se stále řeší. Kolona narostla velmi rychle už do Cínovecké, přes sjezd na Čakovice a prakticky se nepohybuje. Velmi pomalu se proto jede také v opačném směru ve Kbelské, kde je kolona už nejen v celé Novopatské, ale začíná na Pražském okruhu u D11. Zdržení v tomto směru na více než půl hodinu. Problém je také stále na příjezdu do Prahy po D6, kde se před odbočením na Pražský okruh řeší nehoda 4 nebo 5 osobních aut. Na místě stále hasiči, průjezdní pouze levý pruh. Kolona ze 4. kilometru D6 na 20 až 25 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona od Středokluk z 5. kilometru až k omezení u letiště. Zde je to asi na 20 minut a kolona je také v opačném směru, tedy na výjezdu z Prahy před letištěm od Evropské pojedete zhruba čtvrt hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 8.22. No tak 8 křížků, 8... Já to ani vlastně nechci říkat, ona na těch 80 fakt nevypadá. Saskia Burešová, 8.00, všechno nejlepší přejeme.
1: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Ale ještě tu mám jeden citát od Therese Jacob Stewart. Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Tak brzy nashledanou.
0: A víte co? Ona si to uvede sama. Tu mám.
2: Pak vám nabízíme vystoupení anglické hvězdy pop music Kate Bushové. Tento pořad do vysílání připravila firma Popron.
0: Nyní, ale i všem ostatním oslavencům jen to nejlepší. Tady Český rozhlas Střední Čechy.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas, který uslyšíte, se vám nezdá. To je Lenka, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Má zprávy v půl.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody. Benešovská radnice chystá proměnu Husova náměstí. Novou podobu může ovlivnit i veřejnost. Pomocí online dotazníku na internetových stránkách radnice se lidé můžou k návrhu vyjádřit do 23. srpna. Práce mají začít příští rok. Milovičtí zastupitelé mají na dnešním zasedání znovu řešit vznik přírodního koupaliště v Ostravské ulici. Rozhodnou o vypsání místního referenda ke stavbě biotopu. Areál má stát 100 milionů korun. To se některým zastupitelům nelíbí. Podle původních plánů měli dělníci začít stavět koupaliště už letos. Pražské vodovody a kanalizace přestěhovaly své laboratoře do areálu Podolské vodárny v Praze 4. Na nové adrese si zákazníci vyzvednou vzorkovnice pro odběr vody. Kdo už je má z původního pracoviště v Dykově ulici, může odebrané vzorky do konce srpna odevzdávat ještě tam. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a teploty vystoupají až k 33 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Se nám to zaseklo, ta doprava, no. Nebezpečná situace. Co popsat? No, udržte nervy na úzdě, Blesk aktuálně neprůjezdná ve směru do centra.
3: To bude asi nadějil, protože tam ten osobák je úplně vystřílený, airbagy všechno je rozmlácený. Než tam natrouvá otahovka pro ně a takový je to prostě nepojízdný. No. Nejde to obět prostě. No.
0: Doufejme, že TSK tam mají připravený tak, jak slibovali odtahové vozy a doufám, že bude co nevidět zprůjezdněno, řekneme si případně v další zelené vlně. Jinak další nehody v kraji v Praze. Nemám hlášeno, ale kdyby náhodou něco bylo, volejte, pište. No, nepište, volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A než přiletí Štefan, tak mu můžeme prozradit, co se kde děje tady u letiští, které máme v hlavním městě nebo na kraji hlavního města a středních Čech, tak různě.
1: Některé městské části hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci míň letadel. Výzvu už poslala pražskému letišti Praha 6 i Praha 17. Tak. Tématu se budeme věnovat za chvíli.
0: To je jasné, děkujeme, Štefan už to je dví. Každopádně při nejhorším k beli, no.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 8.39. Pojďme do hlavního města. Vedení pražských hřeb chce, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí míň letadel. A od roku 32, aby ustal noční provoz úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují.
1: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále, v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
2: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
3: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec větrat. Nebo když jsou otevřený okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže je to jako velký problém teda.
2: Zastupitelé pražských Hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadla mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
2: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
5: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy.
2: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě pražských Hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: Zanedlouho 8:45, Denisa přidá taky pozvánku, nějakou tu kulturní do našeho kraje, předtím zcela kulturně Kamilo Pálava, taková podprahová reklama, co dobrého pít, ale pozor, nápoje s alkoholem a takovéto letní poklad popíjeníčko, to není úplně OK.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jinu dneska bude spíš víc na nebi modré než šedivé, rozhodně těch mraků bude málo, spíš nic. Stejně tak jako ten vítr, že, Pavle Karasi?
2: V následujících dnech to bude podobné, bude foukat většinou jenom slabě a od jeho východu, nebo to může být v noci vítr slabý, proměnlivý. V těch přeháňkách a bouřkách, které se ale objeví ojediněle v pátek, už může přechodně zesilovat. V pátek čekáme teploty zase mezi 34 a 38 stupni a noc na pátek už může být tropická, protože minima klesnou na 22 až 19 stupňů. Během dne se pak výjimečně vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ale večer od jeho západu bude oblačnost přibývat a během víkendu už nás bude ovlivňovat takové zvlněné teplotní rozhraní, které bude oddělovat ten velmi teplý vzduch na jihovýchodě od chladnějšího na severozápadě. Poznáme to samozřejmě na teplotách, protože ta vedra se na přechodnou dobu zmírní a v sobotu a v neděli se odpolední maxima budou pohybovat většinou kolem 30 nebo 31 stupňů Celsia.
0: Děkujeme za předpověď a vůbec upřesnění toho, co nás za peklo čeká dnes 33. Ne na holou, ale na teploměru.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, neprůjezdná je stále Kbelská ulice směrem do Hloubětína. Za sjezdem na Kbely se v omezení srazilo osobní auto s nákladním. Kolona už narostla do Cínovecké ke sjezdu na Zdiby. Prakticky se nehýbe. Pomalu se proto jede v opačném směru v omezení ve Kbelské. Kolona proto je nejen v celé Novopatské, ale auta se zastavují už na Pražském okruhu před D11. Zde se zdržíte až 40 minut. Problémy jsou také stále na příjezdu do Prahy po D6 v odbočovacím pruhu na Pražský okruh se stále ještě řeší hromadná nehoda 5 aut, projíždí se pouze levým pruhem a kolona ze 4. kilometru na více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 se velmi pomalu jede před sjezdem na letiště, kde je omezení kolona z 5. kilometru na 20 minut a velmi pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrác je kolona až za Barandovský most do Dobřížské ulice a celkové zdržení až půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Výborná reportáž Věry Hájkové s Týnce nad Sázavou. Už jsme měli kousek v raním vysílání. Takovou širší uslyšíte v rámci vysílání s Ivetou Chlumskou. A to hned po 9. hodině. Schránka, no, ve věži, nalezena. Co se v ní psalo, co tam bylo ukryto, uslyšíte. Bude zaklepáno, jestli náhodou nevypadnou nějaké mince. Je to fakt vtipná reportáž. A jinak Saskia Borešová slaví 80, tak oslavovat se bude v profilu i ve 9:45. Hezký den vám přeji.

0: tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Zavítejte na benefiční koncert pro sanitku splněných snů. V háječku v Heřmaničkách vystoupí Jakub Smolík s Kateřinou Ševidovou a řada dalších interpretů, kteří svou účastí, stejně jako vy, podpoří dobrou věc. Těšit se můžete taky na Petra Kunce, benešovskou kapelu Rocktom, Ivetu Pěknou a další účinkující. Výtěžek ze vstupného poputuje na projekt Sanitka splněných snů, který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem splnit jejich poslední přání. Koncert začne v 17 hodin. Navštivte zámek v Dobříši po setmění. Večerní komentovaná procházka vás zavede romantickým francouzským parkem i do magicky nasvícené oranžérie. Cestu vám zpestří dobříšské pověsti, tajemné příběhy spojené se zámkem a výhled na nasvícené fontány i další zákoutí, která po setmění získávají neopakovatelné kouzlo. Prohlídky se konají od 20 a 21. hodin. Své místo si předem rezervujte. Užijte si od 19.30 letní večer plný hudby a inteligentního humoru v zahradě Husovy knihovny v Říčanech, kde vystoupí publicista a vypravěč Ivo Šmoldas společně s vokálním souborem Antikvartet Dušana Bančury. Čtyřhlasé vokální seskupení má kořeny v tradici české folk a kapela hudby a jejich repertoár interpretuje písně různých žánrů a období ve vlastních úpravách. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Vysoký újezd na Berounsku plánuje stavbu druhého stupně základní školy. Na práce ale nemá peníze. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami do 33 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
3: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče, za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
2: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu, výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Vysoký újezd na Berounsku připravuje stavbu budovy pro druhý stupeň základní školy. Ten ve škole doteď nebyl. Jestli obec nechá nový objekt postavit, záleží na tom, zda se jí podaří získat potřebné finance. Odhadované náklady jsou 120 milionů korun. Kapacita školy by měla být 540 žáků, říká nezávislá starostka Lenka Matějková.
4: Když budou vypsány ty dotace a budeme mít ten projekt, což by měl být do konce tohoto roku, tak bychom klidně jako příští rok mohli začít stavět. Chtěli bychom zkrátka co nejdřív.
2: Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Radnice teď chystá projektovou dokumentaci, za kterou zaplatí 1 milion korun. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného z TOP 09 práce začnou v příštím roce a skončí v roce 2028.
5: Přízemí objektu už v současnosti funguje chirurgie. Nový lékařský pavilon tak naváže na stávající zdravotnické využití budovy, zároveň řeší celkovou modernizaci. Nejde pouze o vybudování nových ordinací, ale také o zlepšení technického stavu a energetických vlastností. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík uspěl v prvním kole turnaje ve Washingtonu a porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším osmifinále si zahraje proti Američanovi Nakashimovi.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou tepelnou zátěž. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na konci dálnice D6 před Prahou se v odbočovacím pruhu na Pražský okruh řeší stále hromadná nehoda 5 osobních aut, která postupně odtahují. Projíždí se pouze levým pruhem. V koloně ze 3. kilometru se zdržíte 15 minut. V Praze už je po nehodě průjezdná Belská ulice směrem na Hloubětín. Před Belskou ale ještě počítejte v obou směrech s kolonami na půl hodiny. A v Bakově nad Jizerou v Boleslavské ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: A já vám přeji krásnou středu.
1: Středočeské dopoledne.
6: A jsem ráda, že nám budete věnovat svůj čas a svoji pozornost. My vás nesklameme příjemnou muzikou. Bude tu Slza, taky Karel Gott, Marie Rotrová a další. A k televizní neděli už desítky let patří kalendárium a s ním taky Saskia Burešová, která právě dnes slaví 80. narozeniny. Její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, si připomeneme za chvíli. A snad už ani nemusím připomínat, že naše velká letní soutěž Zámecké léto Opět dnes ve 9:45 s Pavlem Kudrnou. Zase představíme jeden zajímavý objekt, tedy zámek, položíme soutěžní otázku za správnou odpověď, odměnu, tedy cestovatelský balíček, ten obsahuje sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A krom toho se ještě můžete tento pátek zařadit do losování všech týdenních výherců o cenu velmi zajímavou, o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Držím palce.

0: kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
1: Tak děti, hezký v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
0: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
2: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
0: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
2: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
0: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
2: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
0: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
2: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
4: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
0: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
6: Kostel v Týnci nad Sázavou na Benešovsku vydal tajemství. Stavaři objevili ve věžičce vzkaz minulých generací. Ve schránce byly třeba dubové noviny z roku 1975. Co se v nich psalo? No, uslyšíte za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: Já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Thank you.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Krásná píseň Šafrán v podání Brontosauru. My máme minutu po 9:30. Pozveme vás do Týnce nad Sázavou, věžička kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou na Benešovsku se před časem začala naklánět. Při podrobném průzkumu našli stavaři časovou schránku a včera jí zástupci církve a města otevřeli. Byly v ní například Dobové noviny.
1: Pan farář Bedřich Vymětalý tedy přináší kulatou měděnou schránku zapečetěnou. Církevní technik Roman Luc teď třese se schránkou. Je tam něco?
2: Je tam něco, ale hlavně kvůli, kdyby tam byly mince, aby jsme to věděli. Takhle to vypadá, že jsou tam nějaké listiny jenom.
1: V první fázi přichází na řadu pilka.
2: Dobrý, vypadá to, že jsme nic neponičili. Tak, pan faráři, je to vaše.
1: Tak, schránka je otevřená. Pan farář tedy jde vyndavat uschovaný poklad.
3: Jo, já nemám brýle tam.
2: 75.
1: Takže máme tady noviny z roku 1975, z 22. listopadu, Lidová demokracie. A jsou to noviny, které přišly asi na faru, protože je tam tuškou připsáno pan farář. Pak tady vidíme další, Sobotní práce, taky 75. rok a Katolické noviny ze stejného roku. Máme tady přidaný i nějaký dopis, nějaký vzkaz.
4: Věž i Sanktuska byly
2: renovovány
4: v roce 1975. Práce prováděny bez lešení, nákladem 150 tisíc korun českých. Mistři klempíři z Prahy.
1: No a když se podíváme do těch novin, tak bychom možná ještě se mohli podívat, co se zrovna tedy v listopadu 75 psalo, co bylo ústředním tématem.
4: Dohoda o československo-sovětském obchodu. Poselství Leonida Brežněva. Podívejte.
1: Řeka ustoupila přehradní hrázy, převedli malši do železobetonové štoly. A tady vidíme dokonce rozhlas. Tak se můžeme podívat, co se v roce 75 vysílalo. Lidé si to mohli takhle hezky přečíst, což už tady dnes taky není. Takže neděle 23. listopadu, Praha 9.05, hrajeme za dobrou práci. 10.30, Ruský les. 11.00, koncert přátelství.
3: Tak výborně, no.
1: S opravou věžičky kostela a uložením nové časové schránky se počítá v příštím roce. Z Týnce nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Hana Zagorová, Petr Rezek s písní Dotazník. I my se vás budeme dotazovat ve 9:45, jestli si správně pamatujete, o čem byla řeč. No to teprv bude samozřejmě, protože zámecké léto ve 9:45.
6: Dotaz.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přijímám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás, Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu. Včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Péďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sílela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude, tak já už to vím. Já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí. Ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Iveta Bartošová, končíme, nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam se všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku. Můžu přečíst?
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho jste? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tam jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru nad Sázavou, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko a Slovensko dojednává podmínky zásahů zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. Zásahy na území sousedního státu tak zatím nejsou možné. Některé městské části v hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci méně letadel. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami do 33 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
3: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia, taktiež pravidlá výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
2: Vedení Pražských hřeb chce omezení nočních letů nad městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí.
4: Velké letadla, které lítají v noci ve 2 hodiny ráno, vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
5: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Tamní zastupitelé chtějí podle místostarosty Martina Benkoviče z Hnutí ANO, aby pražské letiště od příštího roku začalo každoročně postupně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní.
6: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou kvality života obyvatel.
5: Letiště Praha podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
7: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra je proto plánována až po zprovození paralelní dráhy.
5: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Prodejce na vánoční trhy hledá rakovník. Zájemci se můžou hlásit do 30. září na webu města. Za pronájem stánku zaplatí radnici 100 korun za den. Adventní program bude na tamním Husově náměstí od 29. listopadu do konce prosince. Trhovci během něj pravidelně nabízejí například jídlo nebo řemeslné výrobky. Sport. Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. V Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě 2. medaili. V pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil 5. České juniorky Kateřina Váňová s Danielou Veselou obsadili 6. místo. Šampionát uzavřou smíšené štafety.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou tepelnou zátěž. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a k omezení u letiště. Je to až na 20 minut a pomalu se jede i v opačném směru. A pozor, dejte na dálnici D10 na kilometru 55,5 směrem na Prahu. Osobní auto tam srazilo srnu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách už pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
8: Jedeme dál, hezký den všem.
1: Středočeské dopoledne.
8: Mytí rukou bývá obvykle jen pár vteřin, přesto na něm hodně záleží. A u mytí zůstaneme, ale za chvíli se vydáme na dětský tábor. Tam totiž mají větší spotřebu pitné vody. Nově totiž musí dodržovat přísnější pravidla na mytí nádobí. Jak s tím táborníci naložili, jak si s tím poradili, tak to náš reportér natáčel u Berunky. Jeho příspěvek nabídneme za chvíli. A příjemnou muziku, ta je samozřejmostí. Krištof Václav Neckář, Mekyš Birka.

0: 14,5 minuty po desáté, krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďme teď mít nádobí na dětský tábor. Takové oplachování nádobí pod tekoucí vodou musí nově zajistit všichni provozovatelé letních dětských táborů. Od letošního roku to nařizuje novela hygienické vyhlášky. Některé tábory kvůli tomu mají větší spotřebu pitné vody.
1: Je přesně 13 hodin a děti na pionýrském táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Dnes mají knedlíky s masem. Po jídle si každý táborník musí ve vaničkách s vodou umýt svůj ešus.
2: Děti teď plní vaničky, ve kterých se omývají ešusy. Jsou to tři vaničky za sebou. První na úplně ten hrubý oplach, druhá na umytí, třetí na klasický oplach. Je to tak?
3: Ano, je to tak přesně.
2: Popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
3: A pak vlastně ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidan ocet a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
1: Právě u barelu si děti opláchnou nádobí tekoucí vodou. Postup při mytí mi popisuje 11-letá Nikol.
4: To je vždycky umyju v té vodě všechno.
2: To je úplně na ten oplach, tady ta voda už je trošku špinavá.
4: A
2: je
4: to jenom to jídlo šlo pryč z toho.
2: Pak postoupíš, tady se otočíme teda k další vaničce.
4: Tady je asi voda s jarem, si myslím.
2: Bereš do ruky takový velký kartáč, tím ten ešus vydrhneš.
4: Jo. A když to mám, no tak půjdu ještě k jedné vaničce. A to je voda s octem. Tady si to omeju.
2: Vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
4: Jo.
2: Posunuli jsme se tedy k barelu.
4: A tady jste už umyl.
2: Pustíš si vodu a pod tekoucí vodou oplachuješ.
4: Ano. A pak už to jenom vezmu, dostanu a tam si to utřu utěrkou a mám hotovo.
1: Pionýři v táboře vedle Berounky nemají přístup k pitné vodě. Pravidelně ji tak musí dovážet cisternou. Stejně to řeší skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku. Podle vedoucí tábora Mimi Ireny Goldflamové mají kvůli oplachu nádobí pod tekoucí vodou větší spotřebu vody.
5: Řešíme to pronajímáním cisterny, která se doplňuje každé 4 dny. V důsledku plnění této vyhlášky máme zvýšenou spotřebu a tím pádem vyšší náklady na provoz. Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
1: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
6: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé. Čili my tady tomu chceme

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak jsme krásně dopěli minutu po půl jedenácté. Mytí rukou obvykle trvá jen pár vteřin. Věnujete mu opravdu velkou pozornost a péči. Jarka Vykoupilová prozradí pár pravidel, které se určitě vyplatí.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Pavel Bobek teď bude opěvovat rodný dům, za chvíli třeba kola pop music, rozespívá Karel Zich, nebo se rozespívá i Brian Adams. Zkrátka příjemná muzika pokračuje a za chvíli přidáme i kalendárium.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Taky Brian Adams přispěl do našeho středečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 10:45, přispějeme informacemi z kalendáře. 29. červencový den máme, Marta nám ho ozdobila. Je to jednoduché, sympatické jméno s bohatými kořeny. Marta je prostě neobyčejnou ženou. Marty, Martičky, přejeme všechno nejlepší. Herec a moderátor Michal Suchánek slaví den narozeninový. Kdo další oslavuje, a nejen to, nám prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Středa 29. července. Svátek má paní domu. Ano, Marta. A svatá Marta je taky patronkou kuchařů, kuchařek, hostinských či hospodyň. Dřív se tento den slavila i Božena. Některé Boženy slaví stále. Pozor na to. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. Pouhý desátník z první světové války a polní kurýr, který doručoval rozkazy po zákopech. Strmě se vydala jeho kariéra jen o 3 roky později. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy se konala v Londýně.
2: Finalement, le jury se décidé après un arbitrage passionné à attribuer le titre à Miss Kiki Håkansson, mannequin de son état et suédoise de naissance.
1: Rozporuplný rozhovor s Johnem Lennonem v časopise Datebook šel před 60 lety v roce 1966. V něm si slavný Brouk pustil pusu na špacír a prohlásil, že Beatles jsou větší než Ježíš. To pěkně naštvalo americké křesťany, kteří jako odpověď přišli z Beatle táboráky, na kterých pálili desky Beatles. No, dneska by jim ten čou celpíček vysvětlili ekologové. Pohádková svatba překonala před 45 lety v Londýně.
3: Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
1: Následník britského trůnu prince Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou. Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
4: Pro kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
1: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
5: Už si kužu mám ještě teď, jako by Lipták dopadlo nemohlo, říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získal stříbrnou.
1: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80 slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. Srdečně zdravím televizní kalendárium. 55 je rodačce z Písku.
6: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
1: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. A 45 má pilot Formule 1, mistr světa Fernando Alonso. Já přeju pěkný den.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: I my vám přejeme krásný den, míříme k 11. Bude tu za 11 minut. Uslyšíte další zprávy, chystá je pro vás Lenka Vokatá. A pokud se dneska vy chystáte k vodě, tak možná jednou z možností by pro vás mohly být Probožská jezera u Staré Boleslavy. Jak to tam během letní sezóny vypadá a co všechno areál nabízí, to nám řekne naše reportérka Elena Chomátová přímo z místa. Počkejte si na to a mějte se fajn.
8: Každý

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Ministerstvo kultury nabídne 2 dny bezplatných vstupů na státní hrady a zámky. V Kolíně připravují opravu bývalého zámeckého pivovaru. Dnes čekáme slunečné počasí s teplotami do 33 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo kultury letos ve 2 mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích. Kolín plánuje opravu bývalého zámeckého pivovaru. Areál je ve špatném stavu. Radnice si před časem nechala vypracovat studii jeho využitelnosti. Jedná už i s investory, kteří by tam mohli provozovat pivovar s restaurací. Město si už taky požádalo o dotaci na zpracování projektové dokumentace úprav.
4: Studie doporučuje radnici přeměnit areál s co nejmenším počtem stavebních zásahů. Cílem má být zachování jeho historické podoby. Kromě pivovaru a restaurace s kavárnou by v objektu mohlo být taky například muzeum sladovnictví. Podle odhadu by první etapa rekonstrukce stála přibližně 150 milionů korun. Město počítá s využitím dotací. Z Kolína Michal Trnka, Český rozhlas.
3: Benešovská radnice chystá proměnu Husova náměstí. Novou podobu může ovlivnit i veřejnost. Pomocí online dotazníku na internetových stránkách radnice se lidé můžou k návrhu vyjádřit do 23. srpna. Práce mají začít příští rok. Pokračuje Markéta Pazderová z oddělení propagace města.
5: Největší změnou bude nové uspořádání celého náměstí. Vzniknou bezpečné pěší trasy, upraví se zeleň, přibudou nová místa, kde si budou moci lidé posedět a odpočinout. Dominantou prostoru se stanou 3 kruhové vodní fontány. Sport.
3: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila útočnice Michaela Pejzlová.
6: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
3: Mistrovství světa se bude konat v Dánsku od 6. do 16. listopadu. Češky ve skupině narazí na Spojené státy americké, Švýcarsko, Německo a Rakousko.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme hlavně v nížinách silnou tepelnou zátěž. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a k omezení u letiště. Je to na 20 minut a pomalu se jede i v opačném směru. A pomalu se jede taky v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Kolona od dálnice D5 a v opačném směru od Lohkova je na 15 až 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
0: Je to tak, hezký den všem.
2: Středočeské dopoledne.
7: A co nabízí poslední hodina dnešního dopoledního vysílání? Některé městské části v hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci míně letadel. Podrobnosti probereme a taky vás pozveme k vodě. Pokud se tam tedy rozhodnete vyrazit, tak jednou z možností by pro vás mohlo být třeba zajít si na Probužská jezera u Staré Boleslavy. Jak to tam během letní sezóny vypadá, co všechno areál nabízí, ví Elena Chomátová, naše reportérka, která je na místě. My se s ní spojíme a dozvíme se to. A přidám i příjemnou muziku. Janek Ledecký, Poutníci, Dalibor Jandá, vy se mějte krásně.

0: Makara nám dohrála, dospívala 15 minut po 11. Já jsem vás zvala k vodě, tak to uskutečníme. Přírodní koupání, sporty, odpočinek. Právě to nabízí Probožská jezera u Staré Boleslavy. Jak to dnes na místě vypadá a co všechno tu návštěvníci můžou využít, to nám prozradí naše reportérka Elena Chomátová, která je na místě a teď se hlásí do vysílání. Elen, hezké dopoledne přeji.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak nám pověz, jak to na místě vypadá?
1: Tak tady u Probočských jezer je docela živo už teď v dopoledních hodinách. Je vidět, že tu jsou hlavně rodiny s dětmi, ty už si tu užívají koupání. A jinak to koupání je tady příjemné v tom, že jsou tu písčité pláže a travnaté plochy. Zároveň jsou tady podél vody stromy, takže je i kde se schovat před sluníčkem. Ten areál je celkově rozsáhlý, dokáže pojmout kapacitu až 1800 lidí za den. A to i s dostačujícím sociálním zázemím. Jinak tu najdete také restauraci s posezením, a to hned u vody. Své zázemí tu mají i kolaři, najdou tu jak nabíječky na elektrokola, tak i servisní stanoviště. Funguje tu také kemp, takže je možné se tu i ubytovat. A ještě připomenu, Probočská jezera najdete 1,5 km severně od Brandýse nad Labem a vybírá se zde vstupné pro dospělého 70 korun za den.
0: V areálu Probočských jezer si návštěvníci můžou vyzkoušet taky adrenalinové sporty. Pověz nám, jaké to jsou?
1: Tak toho akčního a sportovního vyžití je tu hodně. Najdete tady 4 vleky pro wakeboarding a vodní lyžování. Jsou tu vleky jak pro zkušené, tak i pro začátečníky a děti. A pro děti a dospělé jsou tu také skákací zábavní atrakce na vodě. Ty jsou tu hodně oblíbené, na těch už tu děti dovádí a připravené jsou tu pro návštěvníky i paddleboardy. Pokud byste chtěli zvolit sportovní aktivitu mimo vodní plochu, tak je možné si tu pronajmout tenisové hřiště nebo pingpongový stůl.
0: Elen, a co když budeme chtít spojit třeba koupání i s nějakým výletem po okolí? Co by si nám doporučila? Na jaká místa máme zajít?
1: Tak rozhodně nemusíte nikam daleko, stačí popojít nebo popojet tady do Brandýse nad Labem, kde můžete zavítat na zámek, navštívit tu můžete také židovský hřbitov a brandýskou synagogu. Vyrazit můžete také do Lužního lesa mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví. Ten byl v roce 1995 dokonce vyhlášen přírodní památkou. A nebo můžete popojet kousek dál a navštívit třeba skanzen v Přerově nad Labem.
0: Z Probožských jezer se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. My ti děkujeme, hezký den, teď doplavek a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Některé městské části v hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci míně letadel. Výzvu už poslala pražskému letišti Praha 6 a taky Praha 17. My se tématu podrobněji budeme věnovat za chvíli, tak si na to počkejte. Teď Janek Ledecký, týden má jenom 7 dní. No a my jsme uprostřed, máme středu. Hezký den.

Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Michal Tučný z písní Tak už nefňukej a my vám teď minutu po půl dvanácté povíme, že vedení Pražských hřeb chce, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí míně letadel a od roku 2032, aby ustal noční provoz úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují.
1: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
2: Říká pan Jaroslav z Hřeb, podle kterého nejde jen o hluk z motoru letadel.
1: Byť máte zavřený okno, prostě třese se celý barák, je to hrozný rachot, tady mají výšku, já nevím, 400 metrů, takže je to nepříjemný, velice nepříjemný a ten spánek není teda úplně dobrý, opravdu.
2: Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
3: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec světrat, nebo když jsou otevřené okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže to je jako velký problém teda.
2: Zastupitelé Pražských hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Nejpozději v roce 2032 by pak měly být tyto noční přelety ukončeny, samozřejmě s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
2: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
5: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy, která umožní efektivnější rozložení provozu během dne a vytvoří potřebnou kapacitu pro přesun nočních letů.
2: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě Pražských hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Servírujeme další příjemnou muziku za chvíli, třeba Jitka Zelenková, Věra Špinarová, teď Tina Turner. No a vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde, míříme už k obědu. Za chvíli pro vás máme ale i pozvánku, kam vyrazit, pokud máte dnes volný den. Tak mějte se fajn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dvě minuty máme po 11:15. Máte-li volný den, tak vás pozvem třeba na benefiční koncert nebo na zámek Dobříš. A nebo chcete večer plný hudby a inteligentního humoru? Tam všechno můžete najít. A kde konkrétně, tak to vám prozradí Denisa Hergislova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zavítejte na benefiční koncert pro sanitku splněných snů. V háječku v Heřmaničkách vystoupí Jakub Smolík s Kateřinou Ševidovou a řada dalších interpretů, kteří svou účastí, stejně jako vy, podpoří dobrou věc. Těšit se můžete taky na Petra Kunce, benešovskou kapelu Rocktom, Ivetu Pěknou a další účinkující. Výtěžek ze vstupného poputuje na projekt Sanitka splněných snů, který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem splnit jejich poslední přání. Koncert začne v 17 hodin. Navštivte zámek v Dobříši po setmění. Večerní komentovaná procházka vás zavede romantickým francouzským parkem i do magicky nasvícené oranžérie. Cestu vám zpestří dobříšské pověsti, tajemné příběhy spojené se zámkem a výhled na nasvícené fontány i další zákoutí, která po setmění získávají neopakovatelné kouzlo. Prohlídky se konají od 20 a 21 hodin. Své místo si předem rezervujte. Užijte si od 19.30 letní večer plný hudby a inteligentního humoru v zahradě Husovy knihovny v Říčanech, kde vystoupí publicista a vypravěč Ivo Šmoldas společně s vokálním souborem Antikvartet Dušana Vančury. Čtyřhlasé vokální seskupení má kořeny v tradici české folk a kapela hudby a jejich repertoár interpretuje písně různých žánrů a období ve vlastních úpravách. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergislová.
0: A je to tady za 11:12. To nám to zase uteklo, to dopoledne. Polední zprávy vám bude servírovat Lenka Vokatá, vy si dejte dobrý oběd a po 12. budeme servírovat příjemnou muziku. A k písničkám i vaše vzkazy.

Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Resort průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání Czech Business. Vznikne sloučením dvou dosavadních agentur. Ve věži kostela v Týnci nad Sázavou našli stavaři časovou schránku s dobovým tiskem. Čekáme slunečné počasí s teplotami do 33 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo průmyslu a obchodu od 1. srpna sloučí agentury Czech Trade a Czech Invest. Vznikne tak nová agentura Czech Business. Oznámil to první vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj tím stát ušetří. K podobnému slučování agentur pro podporu podnikání navíc přistupují i další evropské země, říká Havlíček.
3: Místo dvou institucí budeme mít jednu, která bude poskytovat služby v oblasti podpory exportu, podpory investic, ať už zahraničních nebo tuzemských investorů a podpory a tvorby startupové infrastruktury a startupového prostředí.
2: Od 1. srpna začne proces slučování. V září se propojí zahraniční sítě obou dosavadních agentur. Ke konci roku se propojí i jejich agendy. Odborníci v Praze 2 prověří téměř 3000 městských bytů a domů. Mají zjistit, jak jsou přístupné například pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Městská část nechá vytvořit taky novou databázi, která pomůže lépe přidělovat byty podle potřeb jednotlivých zájemců, říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
4: Pasportizaci provádí odborníci z pražské organizace vozíčkářů. Odborná analýza prověří téměř 3000 obecních bytů a domů a vytvoří databázi, která pomůže lépe přidělovat byty lidem s různými potřebami i plánovat budoucí investice do bezbariérových úprav.
2: Ve vrcholku věže kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou našli stavaři časovou schránku. Věž prohlíželi kvůli plánované opravě, která má začít příští rok. V kapsli byly záznamy dělníků z poslední opravy v roce 1975 a taky dobové noviny. Co s obsahem schránky bude, říká týnecký kněz Bedřich Vymětalík.
5: To uložíme do trezoru a až bychom dělali příští rok novou, tak bychom napsali zase nějakou zprávu, co se tam našlo. A my tam přidáme něco novýho zase, kdo to bude dělat tu věž, která firma, kolik to stálo a dáme tam noviny. Sport.
2: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Bude jasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme hlavně v nížinách silnou tepelnou zátěž. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je stále silný provoz od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště. Zdržení čekejte až 20 minut. A pozor, dejte na silnici 608 u Postřižína na Mělnicku. Došlo tam k nehodě nákladního auta s motorkou. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
6: A já vám přeji krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
6: Ano, je to tak, začíná hodina příjemné muziky, ráda k písničkám přidám vaše vzkazy. A vy je můžete posílat do SMS brány na číslo 90 011 04 a to ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, ten najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

A my taky jedeme dál na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď vám k dobrému obědu budeme servírovat příjemnou muziku a k tomu taky přidávat vaše vzkazy. Píšete mi: zdravím a prosím zahrát k svátku Martě Králové z Kutné Hory. Lásku, štěstíčko, zdravíčko a vše nejlepší přeje Anička z Kutné Hory a taky zdravím maminku Hermínku. Tak my zdravíme pochopitelně dnešní sváteční oslavenkyně Marty Martičky, přejeme všem všechno jen to nejkrásnější, i té Králové do Kutné Hory.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posíláme další píseň a vzkaz k tomu pro dobrou pohodu Aničce z Kutné Hory, Pečinkovým, Květě, Romanovi, Janinám, Jarce Skladná, Líbě, Svendy, Jarmilkám, Jindře Světlé i vám do studia. Písničku posílají Stáňa a Alča a my děkujeme.

0: Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky se vzkazem.
3: A jsou tu stále a vy mi píšete, prosíme pro radost zahrát Jarmilkám, Drahušce Beranové, Stáně Alče a Věře do Čachovic. Napsali Roman s maminkou Květou z Vysoké. Tak tedy Michal David a hezký den.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, děláme vám stále společnost příjemnou muzikou a k svátku všem Martám a Martičkám posíláme písničku s přáním všeho nejlepšího a zdravíme všechny posluchače i vás v rozhlase. Napsali Hanka a Jiřinka. Děkujeme, Marty, všechno dej.

0: Písničky se vzkazem.
1: A dál mi píšete, hezký den vám do studia a dnes prosím zahrát píseň pro radost Aničkám, Jarmelkám, Janinkám, Věrám, babi Jarušce, Jindře, Marijím, Světle, Honzu, Mírovi, Marcele, napsala Veronika z Rakovníka. Všechny zdravíme.

8 minut máme po půl jedné, stále jste ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a písniček a vašich vzkazů. Mám tu od vás další sluníčkový pozdrav, posíláme vám Iveto i všem posluchačům. A dnešní písnička, ať zpříjemní hezké odpoledne Věruškám z Čachovic a Hradčan, Aničce z Kutné Hory, Maruškám z Krásné Vysočiny a Nymburka. Děvčata, ať jsou vaše dny klidné a srdíčko spokojené, to vám moc přejí dvě Jarmily.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Yeah.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, dobrý den, píšete mi, zdravím vás a dnes taky vršovickou Martu a přeju hodně radosti a štěstí, aby se všechna tvá přání splnila a dařilo se, tak to přeje Lada z Prahy.

ještě jedno přání, tady já pro vás mám, nebo od vás mám a pro vás píseň. Iveto, zahrajte pro radost Jarmilkám, Janičkám, Veronice, Věrám, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně, Světlance, Jindřišce i všem ostatním, napsali Janiny.

Hostem Alex Minářové byl před časem moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle. Tak si jejich rozhovor můžete po 13. připomenout hned po zprávách s Lenkou Vokatou. A já připomínám, že jsem tu pro vás zítra. Mějte se krásně.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na Středočeské kulturní leto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Někteří právníci varují před nadužíváním poslaneckých návrhů od vládní koalice. Kladno dá letos desítky milionů na prázdninové opravy škol a školek. Po zbytek nebude slunečné počasí s teplotami do 33 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Od jmenování vlády předložili koaliční poslanci už 26 návrhů zákonů. To je každý pátý ve sněmovně. Podle opozice a některých právníků se tím vláda vyhýbá zdlouhavému připomínkovému řízení a taky odborníkům. Poslaneckou iniciativu využívá současná vláda podle ústavní právničky z Masarykovy univerzity Marie Zámečníkové i u takových zákonů, které považuje za své.
2: Má všechna ta ministerstva, má všechny ty legislativce a s těmi to má všechno zkonzultovat tak, aby sama předložila návrh, za kterým si stojí a upravil to právní prostředí tak, jak ona má nejlépe na srdci a na mysli.
0: Poslanecké návrhy podle Zámečníkové předkládali zástupci koalice i předchozích vlád, ne ale v takové míře. Podle propočtů Českého rozhlasu podali poslanci minulé vlády za celé její období 38 návrhů zákonů. Desítky milionů korun zaplatí Kladno za prázdninové opravy mateřských a základních škol. Dělníci tam vyměňují například střešní krytinu, malují učebny nebo pokládají nové podlahy. Za celý letošní rok pak magistrát investuje do úprav školských zařízení přes 136 milionů korun, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
3: Celkový roční rozpočet na vylepšení školských budov tvoří 93 milionů korun určených na větší projekty a dalších 43 milionů město vyčlenilo na provozní údržbu budov.
0: Nový domov pro seniory postaví dělníci v Kralupech nad Vltavou. Má stát v lokalitě Mikovice nad vlakovou zastávkou a bude v něm 200 lůžek. Letos radnice připraví projektovou dokumentaci. Stavební práce mají začít v příštím roce.
4: Součástí projektu bude poliklinika s ordinacemi lékařů, bytové domy a obchodní zóna. Projekt má přispět nejen k rozšíření nabídky sociálních služeb pro starší obyvatele, ale také k celkovému rozvoji této části města. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
1: Počasí.
0: Po zbytek dne bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni. Zítra bude převážně slunečno a teploty vystoupají až k 37 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D4 na kilometru 28,5 směrem do Prahy je odstavené nákladní auto s poruchou. Porouchaný kamion je i na D5 na kilometru 12,5 směrem do Prahy. A v opačném směru na D5 směrem na Plzeň stojí v prvním kilometru v odstavném pruhu porouchané osobní auto. V Praze dejte pozor v Těšnovském tunelu. Srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: To bylo. No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma padesátinama takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty padesátiny, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak abys někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No. No,
0: Vypadá.
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. a 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosný, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když už jsem, když...

0: s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu, no.
1: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Práv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku,
1: kdy... Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No, jo, a byla výborná. 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. To, ty se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, to se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne. Je to vždycky u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénují a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně, no.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo mě, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl. No. Naštěstí kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinej život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... A na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval
1: jste se do toho.
0: A
1: mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a... fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Stát by měl mít větší kontrolu nad společností ČEZ, myslí si 3/5 Čechů. Zastupitelé pražských Hřeb žádají letiště Václava Havla o omezení nočních letů a po zbytek dne bude jasno, teploty se dostanou až na 33 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezké odpoledne. 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Že by se zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcií ČEZu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. V průzkumu odpovídalo přes 1000 lidí. Vedení pražských Hřeb požaduje, aby od příštího roku letalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z ANO.
2: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
1: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denise Hejtmánkové ale úplně omezit noční provoz nemůže, protože nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěrka bude podle ní možná po zprovoznění paralelní dráhy. Její stavba je plánovaná nejdříve na rok 2030. Kolín plánuje opravu bývalého zámeckého pivovaru. Areál je ve špatném stavu. Radnice si před časem nechala vypracovat studii jeho využitelnosti. Jedná už i s investory, kteří by tam mohli provozovat pivovar s restaurací. Město si už taky požádalo o dotaci na zpracování projektové dokumentace úpravy.
3: Studie doporučuje radnici přeměnit areál s co nejmenším počtem stavebních zásahů. Cílem má být zachování jeho historické podoby. Kromě pivovaru a restaurace s kavárnou by v objektu mohlo být taky například muzeum sladovnictví. Podle odhadů by první etapa rekonstrukce stála přibližně 150 milionů korun. Město počítá s využitím dotací. Z Kolína Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila útočnice Michaela Pejzlová.
4: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian. A ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
1: Mistrovství světa se bude konat v Dánsku od 6. do 16. listopadu. Češky ve skupině narazí na Spojené státy americké, Švýcarsko, Německo a Rakousko. Počasí. Po zbytek dne bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni a zítra bude převážně slunečno a teploty vystoupají až k 37 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí kamion po nehodě. Při nárazu se v něm posunul náklad z betonových nosníků. Překládání potrvá ještě dlouho. Na místě jeřáb a kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč je na víc než 40 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď středočeské odpoledne a Patrik Rozehnal.
5: Vítejte a poslouchejte samozřejmě.
0: Středočeské odpoledne.
5: Dozvíte se, že do dalších autobusů pražské integrované dopravy se bude teď od srpna nastupovat všemi dveřmi. Navštívíme jeden sportovní tábor, kde se vyžívají děti z Kutnohorska a samozřejmě nás čeká zase jeden zámek. Další zastávka zámeckého léta s Františkem Kinským. Buďte u toho.
0: Do české odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Skupina Roxette, která také nedávno koncertovala tady v Česku v rámci letních festivalů, ale teď už do programu současného Hryze a také našeho zámeckého léta. Stejně jako v loni i letos s námi můžete navštěvovat zámky Čech, Moravy a Slezska. Na jaké místo se vydáme tentokrát? To už je otázka pro našeho tradičního průvodce zámeckým létem, hrabite Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky Děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro Děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta Děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že Děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji Děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i Děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Ano, o víkendu, o tomto víkendu nás čeká návštěva Světelského zámku, tedy ve Světle nad Sázavou u manželů Marianových a pak nás přivítá v neděli na svém zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, tedy současný majitel a dědic toho kinského rodu Francesco Kinský del Borgo. Co nás čeká dál v našem dnešním středočeském vysílání, tak návštěva sportovního tábora na břehu řeky Želivky na na Vysočině. Letos tam vyrazilo několik desítek dětí, hlavně z Kutnohorska. A místo mobilů používají hlavně sportovní boty, míče a samozřejmě, že se hodně pohybují. To všechno nám vylíčí redaktor, se kterým se za chvíli spojíme a který je na místě. Do té doby ještě muzika, jak už bývá zvykem, třeba Pavel Rota nebo teď Michal Hrůza.

0: Česká setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: krátce po půl třetí a máme návštěvu tedy aspoň ve spojení technickém a ocitáme se na Vysočině nedaleko obce Vřesník na břehu řeky Želivky. Tam totiž vrcholí letní sportovní tábor atletického oddílu Olympia Kutná Hora. Vyrazilo na něj několik desítek dětí, hlavně z Kutnohorska. No a sportovní tábor, ten má dlouhou tradici. Jeho historie se začala psát už v roce 1978. Na tábor se zajel podívat i teď náš reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Michal Trnka, takže ocitáme se díky tomu ve vysílání a na Vysočině. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Letos stráví část prázdnin na sportovním táboře Kutnohorského atletického oddílu přes 90 dětí. No a samozřejmě, jak už je jasné, tak dohromady je spojuje velký koníček a to je právě sport. Přiznám se, že na tomhle táboře jsem byl a natáčet už několikrát a pokaždé mě osloví taková ta sportovní dravost dětí, touha po vítězství, mimochodem všude je slyšet fandění, pokřiky. Na straně druhé pak také tady je bezvadný kolektiv a přátelská atmosféra. Navíc je to všechno umocněné atmosférou tady toho areálu, který je v údolí, protéká tudy řeka Želivka, areál obklopují lesy, takže jak se říká, je to i takový balzám na duši.
0: No a jakým sportům se tam děti věnují?
1: No, Patriku, je to takový mix kolektivních i individuálních sportů. Vedoucí tady pokaždé dětem připravují soupeření ve stylu olympijských her, co nejvíce věrohodných, s rozdělením do družstev, které tady fiktivně reprezentují některé státy. No a vždycky je to orámované i slavnostním zahajovacím ceremoniálem, na který se jezdí dívat rodiče, děti, příbuzní nebo třeba kamarádi. Třeba dneska dopoledne se tady, když se tady už dostanu k těm sportům, hrály turnaje v softballu a házené. Je tu taky dost atletických disciplín, to protože to pořádá atletický oddíl, takže se tu skáče do dálky, do výšky, ale nechybí třeba ani vrch koulí. No a i příznivci netradičních disciplín si na táboře přijdou na své, třeba při běhu do schodu, to je hodně zajímavé, nebo při takovém pahorku, což je vlastně běh do hodně strmého kopce.
0: Předpokládám, že když jsi zjistil tohle, tak se ptal určitě i dětí, jak se jim na táboře líbí.
1: Rozhodně jsem se ptal a taky jsem se dozvěděl, že většina z nich je na sportovním táboře už po několikáté, každý rok se sem vrací, líbí se jim samozřejmě sport, pohybové aktivity, ale chválili mi třeba taky kolektiv tábora. Většina dětí, které jsou na táboře, se různým sportům věnují i během školního roku a pak tohle setkání berou dost často taky třeba jako trénink, tak aby ani během letních prázdnin, jak se říká, nevyšli ze cviku.
0: Sportovní tábor na břehu řeky Želivky u obce Vřesník jsme navštívili aspoň slovem a tak to díky reportérovi Michalu Trnkovi. Děkuju za to a hezké odpoledne.
1: Krásný letní den a naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Do dalších autobusů pražské integrované dopravy se bude od srpna nastupovat všemi dveřmi. Systém se ve středních Čechách po roční zkoušce osvědčil a tak přechází do trvalého režimu a rozšíří se o dalších 50 linek. Další informace v našem vysílání už za malou chvíli. Teď má slovo a mikrofon Babi Daněk.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Stále posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a teď důležité informace z dopravy. Od srpna se leco změní.
1: Region Express.
0: Od 1. srpna se totiž v pražské integrované dopravě rozšíří nástup všemi dveřmi na dalších 50 autobusových linek. Dosavadní zkušební provoz vyhodnotili Středočeský kraj a IDSK jako úspěšný. Celkem se už bude tento režim týkat více než 160 linek pražské dopravy. Součástí změny ale budou i častější přepravní kontroly. S podrobnostmi je teď ve studiu naše kolegyně Českého rozhlasu Střední Čechy Soňa Jindrová. Tak dobrý den, Soňo, a proč se nástup všemi dveřmi rozšiřuje?
2: Hezký den, tak hlavní důvod je rychlost. Když všichni cestující nemusí nastupovat jen předními dveřmi, autobus stojí v zastávce kratší dobu. To je důležité hlavně u vytížených příměstských linek, které svážejí cestující do Prahy. Podle vyhodnocení se zpoždění na vytížených spojích zkrátilo v průměru o 4 až 7 minut. Autobusy tak lépe drží jízdní řád a lidem častěji navazují další spoje.
0: Kolika linek se bude tenhle nový režim týkat?
2: Celkem to bude víc než 160 autobusových linek PIT. Nově se to týká třeba spojení Praha-Příbram, Praha-Benešov-Vlašim, linek na Brandýsku, Českobrodsku, Nymbursku, Černokostelecku nebo na Říčansku. Patří sem taky městská doprava Beroun, Králův Dvůr a Milovice.
0: No a jak přesně to bude s jízdenkami?
2: Všemi dveřmi může nastoupit cestující, který už má platnou jízdenku. Kdo ji má v mobilní aplikaci PIT Lítačka, musí ji mít aktivovanou ještě před nástupem do autobusu. No a kdo jízdenku nemá a chce si ji koupit až u řidiče, musí dál nastoupit předními dveřmi. Možnost koupit si jízdenku přímo ve vozidle tedy zůstává zachovaná, jen už nemá zdržovat všechny cestující, kteří mají jízdné vyřešené předem.
0: Možná bychom mohli také zmínit, co všechno ukázaly zatím dosavadní kontroly revizorů ve středních Čechách.
2: Tak výsledky jsou poměrně zajímavé. Podíl cestujících bez platné jízdenky sice podle aktuálního vyhodnocení vzrostl ze zhruba 2,5% na necelých 6%, ale IDSK to pořád označuje za přijatelnou úroveň. Zároveň se výrazně zvýšil počet kontrol. Ve starším vyhodnocení uváděl Středočeský kraj, že počet revizorů stoupl z 11 na 30. Za jeden měsíc zkontrolovali zhruba 39 tisíc cestujících a na pokutách se vybralo asi 3 miliony a 200 tisíc korun. No a ještě dodám, že revizorů bude ještě víc. IDSK jich chce přijmout dalších 15.
0: To jsou tedy změny v pražské integrované dopravě od soboty 1. srpna. Informace přinesla Soňa Jindrová. Děkuju.
2: Rádo se stalo, hezký den.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: A my už míříme za dalšími zprávami, které se chystají do vysílání. Dozvíte se, že Československo dojednává podmínky zásahu zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. A navštívíme i slovem vysoký újezd na Berounsku. Tam se plánuje stavba 2. stupně základní školy. Podrobnosti o tom přesně v 15 hodin. A do té doby zase muzika. Gypsy Kings, Miroš Birka, anebo teď Petr Kotwald a jeho Gejzír.

že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česko a Slovensko dojednávají podmínky zásahu zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. Vysoký újezd na Berounsku plánuje stavbu druhého stupně základní školy a zítra se ještě oteplí, bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
5: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
3: Vysoký újezd na Berounsku připravuje stavbu budovy pro druhý stupeň základní školy. Ten ve škole doteď nebyl. Jestli obec nechá nový objekt postavit, záleží na tom, zda se jí podaří získat potřebné finance. Odhadované náklady jsou 120 milionů korun. Kapacita školy by měla být 540 žáků, říká nezávislá starostka Lenka Matějková.
6: Když budou vypsány ty dotace a budeme mít ten projekt, což by měl být do konce tohoto roku, tak bychom klidně jako příští rok mohli začít stavět. Chtěli bychom zkrátka co nejdřív.
3: Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům, vznikne přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Radnice teď chystá projektovou dokumentaci, za kterou zaplatí 1 milion korun. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného Stop 09 práce začnou v příštím roce a skončí v roce 2028.
7: Přízemí objektu už v současnosti funguje chirurgie, nový lékařský pavilon tak naváže na stávající zdravotnické využití budovy, zároveň řeší celkovou modernizaci. Nejde pouze o vybudování nových ordinací, ale také o zlepšení technického stavu a energetických vlastností. Sport.
3: Jiřího Lehečku čeká osmifinále tenisového turnaje v mexickém Los Cabos. V něm si zahraje proti Číňanovi Wongovi. Zápas by měl začít dnes po 19. hodině.
4: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno. Během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména na Příbramsku, ojediněle vytvoří přehánka nebo bouřka z tepla. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, v Polabí ojediněle až 38 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru čekejte silný provoz. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech, tam je to na víc než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za Lanovým mostem řeší srážku kamionu s osobním autem. Blokují pravý pruh, kolona začíná už na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice a zdržení je asi 20 minut. A na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí kamion po nehodě. Teď se překládá náklad, blokovaný je levý pruh a prostřední pruh, kolona z jižní spojky od sjezdu na Krče na víc než 40 minut. A Novopatská směrem na Kbelskou je ucpaná v celé délce. Kamiony popojíždějí už z východní části okruhu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokračuje Patrik Rozehnal a Středočeské odpoledne.
8: Ano, projďte se naším odpolednem.
4: Středočeské odpoledne.
8: Víte, jak dlouho se dá přežít bez jídla? No, tuhle otázku bude řešit dnes Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Budeme mluvit i o tom, jestli je vhodná voda ke koupání třeba v pražské nádrži Džbán a jaké bude počasí pro všechny, co by se chtěli vykoupat nebo přežít i ta vedra. Tak to bude říkat Pavel Karas. Za pár minut potom, co zazní písničky od Olivie Newton-John, Jaromíra Nohavici anebo Alice Springs.
4: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Předpověď počasí teď je hodně dobře sledovaná a taky často, protože nás pravděpodobně čekají vedra. I o tom budeme mluvit na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: S Pavlem Karasem, meteorologem České televize, dohromady předpověď tedy vítám.
2: Přeju pěkné odpoledne.
0: Jaké jsou teploty teď ve středních Čechách?
2: Aktuálně nejčastěji kolem 31 stupňů Celsia a na obloze máme většinou jasno.
0: Bude to tak dál?
2: Jasná noc nás samozřejmě nemine a co se týká nočních teplot, tak ty budou klesat na 18 až 14 stupňů, takže to zítřejší ráno bude v průměru o 4 stupně teplejší, než bylo to dnešní. Vád bude slabý proměnlivý vítr nebo se bude vyskytovat bezvětří. No a zítra už čekáme teploty, které se vyšplhají na 34 až 37 a v Polabí ojediněle až na 38 stupňů Celsia. Čeká nás zprvu slunečné počasí, jasno polojasno, během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na Příbramsku může výjimečně vytvořit přeháňka nebo bouřka z tepla a slabý proměnlivý vítr, který bude přechodně mírný a z jižních směrů, tak v případné bouřce může samozřejmě přechodně zesilovat.
0: Je tohle začátek veder nebo jenom ojedinělý den?
2: Ne, tak je to začátek. Do České republiky začíná proudit mimořádně teplý vzduch od jeho západu, takže ještě v pátek by ty teploty měly být o stupínek nebo o dva stupínky vyšší, vyšplhají na 35 až 38, v Polabí ojediněle až na 39 stupňů. Bude polojasno až oblačno, během odpoledne a večera se od západu dočkáme přibývání oblačnosti ojediněle a zejména na severozápadě kraje pak místy s přeháňkami, případně bouřkami. No a noc na pátek bude mimořádně teplá, teploty se budou pohybovat až kolem 21 stupňů Celsia.
0: Bude ten víkend trochu lepší?
2: Bude to nepatrně lepší, ochladí se, přejde nás nebo bude nás ovlivňovat zvlněná studená fronta, takže v sobotu se na většině území kraje vyskytnou přeháňky, místy i bouřky a teploty se sníží do intervalu mezi 33 a 30 stupňů Celsia. No a v neděli už těch srážek bude méně a ty teploty budou zase o stupínek vyšší. Maxima na neděli čekáme mezi 28 a 31 stupni. Mělo by být většinou polojasno až skoro jasno, jenom při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky.
0: Chtělo by to se někde slažit, ale tam bude asi hodně nával. Mimochodem, jak to vypadá u vodní nádrže Džbán, budeme řešit za malou chvíli ve vysílání. Tohle byla předpověď počasí s Pavlem Karasem. Zdravím do České televize ještě jednou.
2: Děkuji, přeju krásné odpoledne.
0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: To můžu říct dopředu. Pražští hygienici zakázali koupání před 14 dny ve vodní nádrži Džbán. Vodu tam po dvou týdnech kontrolovali znovu. A za chvíli vám proto řekneme víc. Teď už je tu Eva Farná a její píseň Na ostří nože.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Celine Dion. Taky by se dalo říct Titanic. Tak posloucháte středočeské odpoledne a nejpozději v pátek bude jasné, jestli pražští hygienici zruší zákaz koupání ve vodní nádrži Džbán. Ten kvůli většímu množství sinic platí zhruba 2 týdny. Včera se tam byli zástupci zdravotního ústavu podívat a vodu kontrolovali znovu.
1: Prvního vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
2: Vzorkař ze zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Jan Halviger odebírá z nádrže Džbán vodu na rozbor. V ruce drží speciálně označenou malou láhev svíčkem.
1: Ponořím kolmo dnem vzhůru do hloubky 30 cm. Musím tam nechat zhruba 1 cm až 2 vzduchovou bublinu.
2: Vodu postupně odebírá z různé hloubky.
1: Tento vzorek se odebírá pomocí trubkového vzorkovače, neboli anděla.
2: Ten vypadá doslova jako průhledná stříkací pistole.
1: Je to spěsný vzorek z okruhu zhruba 4 až 5 metrů. Vzorky sliju do kbeliku, řádně promíchám v tom kbeliku a rozliju do přípravných vzorkovnic.
2: Pak to teda dáte do té chladící tašky a co se s tím děje potom?
1: Pak co nejrychlejší cestou vezeme vzorky do laboratoře. Výsledky musí být uvedeny do 12 hodin každý čtvrtek v tom daném týdnu.
2: Laboranti budou zkoumat přítomnost bakterií, sinic a chlorofilu. Na základě toho zveřejní pražská hygienická stanice doporučení, zda je voda vhodná ke koupání. Vyhodnocovat to bude Helena Mikulášová z oddělení hygieny obecné a komunální.
3: Je to 5stupňová škála, 1 je voda vhodná ke koupání, až 5, což je zákaz koupání, a to je právě teda tady na Džbánu aktuálně.
2: Lidé se tu podle ní můžou i přes zákaz koupat, ale na vlastní nebezpečí. Pokuty ani jiné sankce za to nehrozí.
3: Můžou hrozit například kožní vyrážky, podrážděné oční spojivky, případně pokud by člověk té vody se vlastně napil, tak potom nějaké zažívací potíže.
2: Kvalita vody podle ní stále není dobrá.
3: Je to zelené, vidíte tam vlastně ty zelené částečky, to je ten takzvaný vodní květ. Očekávám, že stále ty sinice tam budou v masivním množství.
2: Dodala Helena Mikulášová z oddělení hygieny obecné a komunální pražské hygienické stanice. Martin Hájek provozuje zdejší stánek s občerstvením, který kvůli špatné kvalitě vody přišel o zákazníky.
4: Po tom vyhlášení zákazu koupání jako rapidně poklesla návštěvnost těch, co se opravdu koupuje, docela minimum. Většinou jsou to cizinci, protože ta cedule od hygieny Praha je jenom v češtině.
2: V posledních dnech mu ke stánku chodí alespoň lidé z nedalekých kanceláří. Velkou tržbu z toho ale nemá.
4: Doufáme, že ty hodnoty budou lepší, protože nám to vizuálně a subjektivně přijde, že je to o dost lepší než před těma 14 dněma, kde probíhalo to poslední měření.
2: Hygienici v Praze kontrolují celkem 9 vodních ploch. Džbán byl doposud jedinou, kde koupání zakázali. Nové výsledky z většiny z nich by měly zveřejnit nejpozději v pátek. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuhle otázku odpovíme ve vysílání v rubrice Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem už za pár minut.
6: Říkávali to jo, ten co se stále bojí, to snad ani není chodit.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. We'll be right back.

0: A teď s Martinem Písaříkem trochu do školních lavic, abychom se dozvěděli něco, co nám tam tehdy neřekli.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Je to i na webu, tedy stredníčechy.rozhlas.cz. Ve vysílání už za chvíli zprávy a pak Humoriáda s Jiřím Lábusem.

nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy žije

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Český Brod připravuje rekonstrukci dvou náměstí. A meteorologové varují před vedrem. Zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhodobých období, jako třeba u starobních důchodů.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
2: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Český Brod plánuje rekonstrukci dvou náměstí, Husova a Arnošta z Pardubic. Radnice už má potřebné stavební povolení a brzy začne hledat firmu, která bude mít investici na starost. Práce by mohly začít příští rok.
4: Obnova dvojnáměstí má mimo jiné přispět ke sklidnění dopravy v městské památkové zóně. Na náměstích mají přibýt odpočinkové plochy i širší chodníky. Počítá se taky s novými povrchy nebo s výsadbou stromů. Náklady na přeměnu odhaduje radnice na 290 milionů korun. Část rozpočtu má pokrýt dotace. Z Českého Brodu Michal Trnka, Český rozhlas.
2: Pražské vodovody a kanalizace přestěhovaly své laboratoře do areálu Podolské vodárny v Praze 4. Na nové adrese si zákazníci vyzvednou vzorkovnice pro odběr vody. Kdo už je má z původního pracoviště v Dykově ulici, může odebrané vzorky do konce srpna odevzdávat ještě tam, říká mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
5: Celá činnost laboratoří, to znamená příjem nových vzorků i vrácení vzorkovnic, bude od září probíhat výhledně v Podolské vodárně. Sport.
2: Fotbalová Slavia podepsala smlouvu s egyptským mládežnickým reprezentantem Ibrahimem Nagavím. 17-letý pravý křídelník začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. Dosud hrál v egyptské lize. Pražané oznámili, že s nimi uzavřel kontrakt do června 2030.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména na Příbramsku, ojediněle vytvoří přehánka nebo bouřka z tepla. Nejvyšší teploty 34 až 37 a v Polabí až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Pomaleji se jede od Lohkova z 15. kilometru. Delší je fronta směrem z letiště. Od dálnice D5 je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za Lanovým mostem řeší kolizi kamionu s osobním autem. Blokují pravý pruh. Kolono začíná už na východní části okruhu a zdržení je asi na půl hodiny. A na Barandovském mostě směrem na Smíchov se po nehodě kamionu s osobním autem stále jen pomalu jede dvěma pruhy. Stále překládají náklad. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tě rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne. Ona nestárne, ona je pořád stejná vlastně. To je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byli to fajn. Prima lidi, byla dobrá dvojka teda a paní Saskia si pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě ano. Jednou je to nejlepší. Ano. A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik, 16 generálních
3: ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si.
2: Konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit, právě. Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě no, ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: oni,
2: tě.
3: Víš, všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, teda nebyl, to byla ta trasa, co byla druhá, myslím, že myslím.
0: Céčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel, někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, tak to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo. A to Bčko do divadla to stavili ještě
1: no, jako poslední. Tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Budakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. Jedenáct večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jenom, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že jo, tak jezdím zdarma. Ale tak on řízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím asi 10 let, nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že? A řval to, že starýho pana Lábu se, tam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jako

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozehnal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, že jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: Sobotu, ano. V Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, no, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka.
6: Tak, nevím. Ale je to, že dala požilovat vozrát, to mají v jednom velkém městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je, ale to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutní nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno
5: ano,
3: nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondra Utelsnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorná. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický. A já jsem myslel, to bude nějaký vysoký

0: Vy tak přesně vím, k jakému jménu patří ten Lasater.
1: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
0: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Faladniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
1: To jste používal hlasy těch hlasatelů?
0: Ne, to ještě ne, to bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený. A proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
1: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli Humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu

0: Alu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal: pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem Nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoli, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té Nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoli, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoli, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrataček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no teď já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, tchyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta Nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce Pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, to mám strašně rád. Ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle. Za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka Nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampového. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla Nedělní chvilka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry, že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle v lidové škole u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: Co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky. taky. Tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta je ta první byla, mami, pro co ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, to bylo. Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tůč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého času, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuju za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles.
9: No.
10: Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat.
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, Za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat. Jela asi na výlet.
10: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, nemusím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála, co já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá zapednula zase. Já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec. Já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma, a nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka, vybíráte si. Za dohledu Jiřího Lábu se na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme, rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábu se.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně.
8: Naše daně. Ano. Tak to musíme si dobře.
7: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vlastně, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, to z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No to třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Ne, se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte.
9: Dva večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Fotbalové hřiště na kutnohorském sídlišti Šipší bude mít nové osvětlení. A znovu přijdou tropy, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Fotbalové hřiště v ulici Jana Palacha v Kutné Hoře bude mít modernější osvětlení. V těchto dnech tam dělníci instalují nové lampy s LED technologií. Za práce radnice zaplatí 600 tisíc korun.
3: Nová světla sníží spotřebu energie a zlevní provoz sportoviště. Město tak pokračuje s postupnou modernizací fotbalového hřiště na největším kutnohorském sídlišti. Loni se tu podařilo vyměnit povrch za nový umělý trávník. Nedávno taky dělníci na hřišti postavili menší tribunu. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
2: Odborníci v Praze 2 prověří téměř 3000 městských bytů a domů. Mají zjistit, jak jsou přístupné například pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Městská část nechá vytvořit také novou databázi, která pomůže lépe přidělovat byty podle potřeb jednotlivých zájemců, říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
4: Pasportizaci provádí odborníci z pražské organizace vozíčkářů. Odborná analýza prověří téměř 3000 obecních bytů a domů a vytvoří databázi, která pomůže lépe přidělovat byty lidem s různými potřebami i plánovat budoucí investice do bezbariérových úprav. Sport.
2: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily už ve čtvrtfinále, je čeká mistrovství světa s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila útočnice Michaela Pejzlová.
5: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian. A ono toho volna moc není teda upřímně. Jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
2: Mistrovství světa se bude konat v Dánsku od 6. do 16. listopadu. Češky ve skupině narazí na Spojené státy americké, Švýcarsko, Německo a Rakousko.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména na Příbramsku, ojediněle budou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 37 a v Polabí i 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu je stále silný provoz v obou směrech. Směrem na letiště se poprvé zastavíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Ve směru na D1 postojíte od dálnice D5. V obou směrech čekejte za Ořech 20 minut navíc. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se podařilo vše po nehodě odklidit. Odjeli odtahovky i jeřáb, jede se znovu 4 pruhy, ovšem kolona stojí od magistrály a potrvá, než se rozjede. To platí i o Modřanské, jsou tam před Barandovským mostem stále dlouhé kolony. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
6: Hezké odpoledne.
1: Den v kraji.
6: No a jako vždy jsme připraveni, takže právě startujeme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. A co to bude tentokrát? Například si povíme, že vedení Pražských hřeb chce, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel. Také si připomeneme, že letní teploty vybízejí ke koupání v přírodě. To ale může skončit svědivou vyrážkou. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého středečního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak tolik je žoráša skupina Eláno a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého středečního dne s datem už 29. července, který pro nás pro všechny připravila Žofie Nováčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pěkný den. Některé městské části v hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci méně letadel. Výzvu už poslala pražskému letiště Praha 6 a Praha 17. Tématu se budeme věnovat už za chvíli. Pamětní deska rodáka z pražského Radotína Josefa Macháčka se vrátila na budovu v západní části náměstí Osvoboditelů. Úspěšný podnikatel z 19. století ovlivnil rozvoj Poberouní a působil jako poslanec Českého zemského sněmu. V Macháčkově rodném domě nyní stavební firma buduje nové byty. Historický vzhled budovy chce ale zachovat. Dětské tábory mají letos větší spotřebu pitné vody. Nově totiž musí dodržet přísnější pravidla na mytí nádobí. Jak si s tím táborníci poradili, náš reportér natáčel u Berounky. Jeho příspěvek uslyšíte už za chvíli. Rakovník hledá stánkaře na vánoční trhy. Prodejce na vánoční trhy hledá. Zájemci se můžou hlásit do 30. září na webu města. Za pronájem stánku zaplatí radnici 100 korun za den. Adventní program bude na tamním Husově náměstí od 29. listopadu do konce prosince. Letní teploty vybízejí ke koupání v přírodě. To ale může skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci teď přichází s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. I na to se ještě v této hodině zaměříme.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Hana Zagorová a písnička Rande u zděnášku. No a teď zůstaneme na chvíli v Praze. Vedení Pražských hřeb chce totiž, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel, no a od roku 2032, aby ustal noční provoz úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují.
1: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
2: Říká pan Jaroslav z Hřeb, podle kterého nejde jen o hluk z motoru letadel.
1: Byť máte zavřený okno, prostě třese se celý barák, je to hrozný rachot, tady mají výšku, já nevím, 400 metrů, takže je to nepříjemný, velice nepříjemný a ten spánek není teda úplně dobrý, opravdu.
2: Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
3: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec světrat, nebo když jsou otevřené okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže je to jako velký problém teda.
2: Zastupitelé Pražských hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Nejpozději v roce 2032 by pak měly být tyto noční přelety ukončeny, samozřejmě s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
2: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
5: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy, která umožní efektivnější rozložení provozu během dne a vytvoří potřebnou kapacitu pro přesun nočních letů.
2: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě Pražských hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

nad cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž i mi víč,

0: Tohle hudební vzpomínka na skvělého Petra Hapku v podobě písničky Kocour se schoulil na tvůj klín. No a teď se vypravíme na Tábory. Oplachování nádobí pod tekoucí vodou musí nově zajistit všichni provozovatelé letních dětských táborů. Od letošního roku to nařizuje totiž novela hygienické vyhlášky. Některé tábory kvůli tomu mají větší spotřebu pitné vody.
1: Je přesně 13 hodin a děti na pionýrském táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Dnes mají knedlíky s masem. Po jídle si každý táborník musí ve vaničkách s vodou umýt svůj ešus.
2: Děti teď plní vaničky, ve kterých se omývají ešusy. Jsou to tři vaničky za sebou. První na úplně ten hrubý oplach, druhá na umytí, třetí na klasický oplach. Je to tak?
3: Ano, je to tak přesně.
2: Popisuje vedoucí tábora Vlasta Vasková.
3: A pak vlastně ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidan ocet a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
1: Právě u barelu si děti opláchnou nádobí.

0: vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
1: Jo.
0: Posunuli jsme se tedy k barelu.
1: A tady jste už umyl.
0: Pustíš si vodu a pod tekoucí vodou oplachuješ.
1: Ano. A pak už to jenom vezmu do stanu a tam si to utřu utěrkou a mám hotovo.
0: Pionýři v táboře vedle Berounky nemají přístup k pitné vodě. Pravidelně ji tak musí dovážet cisternou. Stejně to řeší skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku. Podle vedoucí tábora Mimi Ireny Goldflamové mají kvůli oplachu nádobí pod tekoucí vodou větší spotřebu vody.
2: Řešíme to pronajímáním cisterny, která se doplňuje každé 4 dny. V důsledku plnění této vyhlášky máme zvýšenou spotřebu a tím pádem vyšší náklady na provoz. Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
0: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
3: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé. Čili my tady tomu chceme zabránit.
0: Středočeští hygienici zatím nezaznamenali na žádném táboře v kraji rozšíření infekční nemoci. Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Starý dobrý Eagles a velká klasika Hotel California, jinak přesný čas 17 hodin a 33,5 minuty. Koupání samozřejmě v tomto počasí, jak jinak. Po koupání v rybníce vás začala svědět kůže a říkali jste si, jestli za to můžou synice? Možná byla příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitu přímo ve vodě. No a první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je jak pumpička na kolo.
1: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Kopanecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina Kryštof a písnička Život je krásný. A jdeme blahopřát. Některé věci se v čase nemění, třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v kalendáriu každý den připomíná významné osobnosti, tak právě dnes, 29. července, připadá výročí přímo na ni. Saskia Burešová, kterou můžete slýchat v naší humoriádě, slaví 80. narozeniny a my blahopřejeme.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
6: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Teploty na většině nebo ve většině středních Čech opět překročily tropickou třicítku, co nás čeká v noci a zítra, teď prozradí meteorolog z České televize Pavel Karas.
2: Jasná noc nás samozřejmě nemine a co se týká nočních teplot, tak ty budou klesat na 18 až 14 stupňů, takže to zítřejší ráno bude v průměru o 4 stupně teplejší, než bylo to dnešní. Vár bude slabý, proměnlivý vítr, nebo se bude vyskytovat bezvětří. No a zítra už čekáme teploty, které se vyšplhají na 34 až 37 a v Polabí ojediněle až na 38 stupňů Celsia. Čeká nás zprvu slunečné počasí, jasno, polojasno. Během dne se při přechodně oblačnosti, hlavně na Příbramsku, může výjimečně vytvořit přeháňka nebo bouřka z tepla a slabý proměnlivý vítr, který bude přechodně mírný a z jižních směrů, tak v případné bouřce může samozřejmě přechodit.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Brontosauři dotančili, dohráli, dospívali svůj valčíček. No a 18. hodina se přiblížila a to znamená, že jsme téměř na konci středečního vydání našeho magazínu jménem Den v kraji a těšit se na vás budeme opět zítra krátce po 17. hodině. Já se s vámi ale jako vždycky neloučím, zatím vám přeju hezký podvečer, za chvíli zprávy. No a po zprávách se na vás budu těšit opět moc a moc naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích doteď nepožádali o příspěvek zaměstnavatele. Kladno dá letos desítky milionů na prázdninové opravy škol a školek. A zítra se znovu oteplí, bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezké odpoledne. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
3: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku, sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
2: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Desítky milionů korun zaplatí Kladno za prázdninové opravy mateřských a základních škol. Dělníci tam vyměňují například střešní krytiny, malují učebny nebo pokládají nové podlahy. Za celý letošní rok pak magistrát investuje do úprav školských zařízení přes 136 milionů korun, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
4: Celkový roční rozpočet na vylepšení školských budov tvoří 93 milionů korun určených na větší projekty a dalších 43 milionů město vyčlenilo na provozní údržbu budov.
2: Ve vrcholku věže kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou našli stavaři časovou schránku. Věž prohlíželi kvůli plánované opravě, která má začít příští rok. V kapsli byly záznamy dělníků z poslední opravy v roce 1975 a taky dobové noviny.
1: Sport.
2: České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. Její náplní práce ale bruslařská cvičení nejsou.
5: Tady na té úrovni už víceméně chcem každou minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů a v Polabí ojediněle i 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede v tradiční koloně od dálnice D5 za Ořech téměř 20 minut. Směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. S kolonou počítejte od Vestce ze 3. kilometru, je to na víc než 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od akvaparku na 15 minut. A na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem vyšetřují nehodu. Projíždí se jen levým pruhem, kolona od Spořilova je na půl hodiny. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A naše vysílání dál pokračuje s Jitkou Lukešovou.
6: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině? Například si připomeneme, že tisíce zaměstnanců v náročných profesích si dosud neřekli o příspěvek na důchod. Také se dozvíte, že oblíbený superhrdina Spider-Man se vrací do kin. No a samozřejmě i dnes vás pozveme na zajímavé akce. Tak hezký poslech!

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: One Way Ticket, skupina Eruption. No a teď aktuálně skoro 120 tisíc lidí v Česku má od začátku letošního roku nárok na to, aby jim zaměstnavatel přispíval 4% hrubé mzdy na penzijní spoření. Mnoho z nich toho ale nevyužívá. V průzkumu mezi 180 firmami, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti, necelá čtvrtina zaměstnavatelů odpověděla, že o příspěvek polovina zaměstnanců ve třetí kategorii rizikových prací doteď nepožádala. Víc si k tomu teď řekneme s redaktorem Vítem Andrlem. Hezký podvečer.
1: Dobrý den.
0: Tak Vítku, proč tak velká část zaměstnanců příspěvek ještě nedostává?
1: Těch důvodů je víc, hlavní je na straně zaměstnavatelů. V průzkumu si velká část z nich stěžovala na poměrně vysokou administrativní náročnost. Nárok totiž nemají úplně všichni zaměstnanci, kteří spadají do třetí kategorie rizikových prací, ale jenom ti, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi a odpracují v takových podmínkách aspoň 3 směny za měsíc a ještě to musí být převážná část té směny. To zaměstnavatelům dost komplikuje život, říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů.
2: Z hlediska firem je zpětnou vazbou to, že ten systém je administrativně náročný, že je nejasný, že tam je několik podmínek, že se i špatně vysvětluje těm zaměstnancům.
1: Firmy mají povinnost zaměstnance, kterých se to týká, informovat o novém nároku na příspěvek. Podle Horeckého to dělají, překvapivě často ale narážejí na nezájem.
2: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
1: Podle Horeckého by proto firmy potřebovaly, aby se zpřesnila pravidla pro příspěvek a zjednodušila administrativa. Zároveň ale také musí víc a lépe vlastním lidem vysvětlovat, proč mají o příspěvek žádat a jak to mají dělat.
0: No a je to opravdu tak složité?
1: Není. Zaměstnanec, který má na příspěvek nárok, musí mít především založené doplňkové penzijní spoření, aby bylo kam peníze posílat. Pokud ho ještě nemá, tak je jeho založení podle generálního ředitele KB penzijní společnosti Jiřího Šperla jednoduché.
3: Buď to může udělat plně digitálně, pak když preferuje spíš fyzický kontakt, tak navštíví jedno z obchodních míst. Ten proces trvá relativně krátkou dobu, 10 až 20 minut v průměru.
1: A potom už musí jenom požádat zaměstnavatele o příspěvek. Zaměstnanci přitom stačí dávat z vlastního úplné minimum, třeba jenom 100 korun, a zaměstnavatel mu poté přispěje násobně víc. Například při hrubém mzdě necelých 38 tisíc korun je to podle Šperla 1500 korun měsíčně.
0: Tolik kolega Vít Andrle, díky moc za shrnutí.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem se

0: Tomáš Linka, paní má se má. Spidermana znají čtenáři superhrdinských komiksů přes 60 let a filmoví diváci mohou k oblíbenému superhrdinovi přiřadit hned několik tváří. Ve snímku s podtitulem Z Brusu nový den stvární hlavní postavu už počtvrté britský herec Tom Holland. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
1: Peter Parker. Obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spidermana pro společnost Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny, ale ve své době si museli tvůrci poměrně netradiční postavu před vydavatelem obhájit.
2: Měl jsem vymyšleného hrdinu, jeho schopnosti a jméno. A pak jsem si řekl, že mu jen tak z legrace dám osobní problémy. A že to bude teenager, protože žádní takovýhle mladí hrdinové tehdy nebyli. Nadšeně jsem běžel za editorem a on mi řekl, že je to nejhorší nápad, který kdy slyšel.
1: Popisoval začátky Spidermana Stan Lee v roce 2017 v projevu na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně tři herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po pěti letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z Brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
3: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem.
1: Komiksová série je známá i díky pozoruhodným záporným postavám, mezi které patří Green Goblin, Doktor Octopus nebo Venom, stejně jako pro romantické známosti protagonisty, především Mary Jane a Gwen Stacy. Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man Paralelní světy a Napříč paralelními světy, oceňovaných za scénář i působivé audiovizuální.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: jako dřív.
1: Skupina Jelen a písnička, která se jmenovala Touha a pláč. Tak přátelé, máte chuť zítra někam vyrazit, pokud ano, zbystřete, protože jako vždy v tomto čase i dnes pro vás máme připraveny naše tipy.
2: Středočeské tipy.
3: Kam se zítra můžete vydat? Na zámku Konopiště se vrátíte v čase do doby gotických legend. Ve čtvrtek 30. července se tu návštěvníkům otevřou tajemné sklepy pod horním i spodním nádvořím, které rozezní temné dunění bubenické skupiny. Netradiční prohlídka nazvaná Tep gotických stínů spojí atmosféru středověku s energickou bubenickou show. Začíná v 17 hodin, místo si předem rezervujte. V muzeu pod Bezdězí se seznámíte s tvorbou mladého benáteckého výtvarníka Milana Honce. Jeho první samostatná výstava představuje obrazy na pomezí figurální malby a abstrakce, ve kterých se odrážejí osobní zkušenosti i témata generace Z. Uvidíte práce vytvořené akrylem a kombinovanými technikami. Ve čtvrtek 30. července se od 17 hodin koná komentovaná prohlídka přímo s autorem. Dobřížské kulturní léto nabídne hity, které proslavil Frank Sinatra. Britský zpěvák Gavin Skegness, pravidelný host legendárního londýnského klubu Ronnie Scott's, přiveze spolu s Otto Hejnic Bandem koncert inspirovaný atmosférou Las Vegas. Večer plný jazzových standardů a nestárnoucích melodií začne ve 20.30 na travnaté ploše před zimním stadionem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Věra Špinarová, nech mě hádat. Tak vážení a milí, 19. hodina se přiblížila a to znamená, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám kouzelný letní prázdninový večer uprostřed týdne. Užijte si ho podle vašich představ. No a také vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů a s vámi nespavci se vůbec neloučím, protože se na vás naopak budu těšit úderem 23. hodiny u našeho pravidelného pořadu jménem Noční linka. Do té doby naslyšenou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Někteří právníci varují před nadužíváním poslaneckých návrhů od vládní koalice. Zastupitelé Pražský Hřeb žádají letiště Václava Havla o omezení nočních letů. A meteorologové varují před vedrem. Zítra se teploty přiblíží ke 40 stupňům. Zprávy Ažofie Nováčková. Dobrý večer. Od jmenování vlády předložili koaliční poslanci už 26 návrhů zákonů. To je každý pátý ve sněmovně. Podle opozice a některých právníků se tím vláda vyhýbá zdlouhavému připomínkovému řízení a taky odborníkům. Poslaneckou iniciativu využívá současná vláda podle ústavní právničky z Masarykovy univerzity Marie Zámečníkové i u takových zákonů, které považuje takzvaně za své.
3: Má všechna ta ministerstva, má všechny ty legislativce a s těmi to má všechno skonzultovat tak, aby sama předložila návrh, za kterým si stojí a upravil to právní prostředí tak, jak ona má nejlépe na srdci a na mysli.
2: Vedení Pražský Hřeb požaduje, aby od příštího roku letalo v loci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letiště schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z ANO.
4: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
2: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové ale úplně omezit noční provoz nemůže, protože nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěrka bude podle ní možná po zprovoznění paralelní dráhy. Její stavba je plánovaná nejdřív na rok 2030. Benešovská radnice chystá proměnu Husova náměstí. Novou podobu může ovlivnit i veřejnost. Pomocí online dotazníku na internetových stránkách radnice se lidé můžou k návrhu vyjádřit do 23. srpna. Práce mají začít příští rok, pokračuje Markéta Pazderová z oddělení propagace města.
5: Největší změnou bude nové uspořádání celého náměstí. Vzniknou bezpečné pěší trasy, upraví se zeleň, přibudou nová místa, kde si budou moci lidé posedět a odpočinout. Dominantou prostoru se stanou 3 kruhové vodní fontány. Sport.
2: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen o 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů a v Polabí ojediněle až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. S kolonou počítejte odvést se ze 3. kilometru, je to na víc než 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se za sjezdem na Běchovice nově srazil kamion a 2 auta blokují pravý a připojovací pruh. O kus dál řeší ještě jednu původní nehodu, tam je blokovaný levý pruh a zdržení od Černého mostu je do 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes budeme rychle hotoví, viďte, paní magistro.
2: Jak se to vezme?
1: Dotaz je poměrně rozsáhlý, ale odpověď bude celkem jednoduchá. Napsala nám paní Jana, zdravíme vás, paní Jano, a díky, že máte důvěru v Hezky česky, a prosí o vysvětlení ve velké míře používaného pojmu islamista. V poslední době je to skutečně hojně využívané. Pochopila jsem to správně, je tím míněn někdo, kdo vyznává islám jako svou víru, je tedy tento výraz používán na stejné úrovni jako například křesťan, nebo je spíše porovnatelný s pojmem například arabista, germanista, tedy ten, který se zabývá arabskými či germánskými jazyky, nebo například literaturou, kulturou. Koncovka ista mi spíš sedí k osobám, které se třeba profesně zabývají předmětem zkoumání toho, co toto slovo v základu vyjadřuje. Tak jak to tedy je? Logicky vzato by skutečně to ista mělo znamenat někdo, kdo se tím zabývá.
2: Tahle přípona v tomhle významu funguje a někdy bychom se k tomu mohli třeba vrátit.
1: Tak třeba příště.
2: Dobře, ale v tomto případě jde o jiný typ slova, respektive pojmenování, ale abychom tedy byli konkrétní, islamista podle nejrůznějších definic je zastánce islamismu, přičemž ten islamismus je politická ideologie vycházející z náboženství zvaného islám. Takže je to, řekněme, politický termín a vzhledem k okolnostem, jak se různé systémy ideologické mají nebo nemají rády, je samozřejmě frekventovaný v rámci nějakých názorů. Jako analogii v určitém smyslu bychom k tomu mohli uvést například výraz sionista, což bylo rovněž politické hnutí, nebo je politické hnutí. Sionista je tedy stoupenec sionismu jako politického hnutí, které se opírá o definici národa původně spjatého rovněž s náboženstvím, tam konkrétně tedy s judaismem.
1: A co je tedy na stejné úrovni jako zmiňovaný křesťan?
2: Kdybychom chtěli označit toho, kdo vyznává islám jako náboženství, řekli bychom muslim.
1: Tak teď už to víte, paní Jano. A jestli vás tyhle koncovky zajímají víc, tak poslouchejte i příště. Vám děkujeme, paní magistro. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem. Bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Z Aten.
0: Pardon. A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby jsi někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete... svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo.
0: To tak?
1: Takže... No,
0: Když
1: jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhle jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18
1: jo,
0: medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku,
1: kdy... Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: byla výborná. Byla výborná,
0: 10
1: no.
0: Let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám velmi dobře,
1: ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, zase musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo, bylo to vždycky u vás. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že,
0: jak jste,
1: že jo.
0: Jak
1: že to
0: jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Takhle. Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomuji, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo mě, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl. No. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychlejc než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, i díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka. Vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval jste se do toho.
1: A mě to chytlo.
0: Kdo vás k němu přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky. Říká, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Vyzkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuji, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuji.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zkusil jsem vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války s

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5 kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte. A vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: A vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce do zatím. Běžte dál, je to krásné.
4: Ať můžete zaspomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No, karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každý rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka, ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli, že
3: to, jo? No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Už jste byli těsně vedle, jo?
5: No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak. Pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí. Tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo. Ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam byste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda asi měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu, dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co?
4: Ukazujete na horní partii? Jo.
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle. No.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no. Jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: Tak já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku,
3: koleno,
4: nebo na stehnu.
3: Ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: My jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: Tak nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak, no. měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, že oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako, že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo? No a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo? Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo? Tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo. No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi A oddávky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No, takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo, musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu, že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo? Že jste spolu. Tak jako bych...

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě.
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No, byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No, teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jedinej Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být. Prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když vám druhý den po porodu řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Protože se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo? No bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, když

0: ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
1: Vy jste si to jako máma moc neužila?
0: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že jo, byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
1: No. Postaráno o něj bylo, no, ale co, no. To, co to dělalo s vaším no. mateřským citem?
0: No, tak v neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jako by sám. No, ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železnej deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
1: No to jde o život, ale...
0: No, ale tam byla jen voda.
2: Byla jenom voda.
0: No, ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže, že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Tej vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti 3letému kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
3: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
4: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
3: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
0: No teda, kávovar teda, no pane. A pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
5: Tenhle je na zrnkovou kávu.
6: Tak to je krásný.
5: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
6: No.
5: Odpoledne?
6: O 14:30.
5: To už jsme dneska prošvihli.
0: No, to už si dal teďka, ještě tu má. No.
5: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
0: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme. No to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba to někde jdu.
2: Nemůže dělat.
6: Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky
2: pálí žáha.
5: Kdo to bude obsluhovat?
0: No, tak
6: já všechno zkazím teď.
0: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
5: A máme tady i...
0: Kafe.
2: Ježiši.
0: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
5: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
0: Jo, no. To pečím často.
5: No,
0: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
5: Ať slouží.
6: Jo, moc krát děkujeme.
7: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Oh. 19 roku.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá. A ona už nemohla dejchat. No a pak šla teda do školy a už zůstal, už omdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželoj ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce jako druhý den ráno, no tak jsem s ní jela do Hradce, no tak to trvalo vlastně rok a čtvrt nebo rok a půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že jo, to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
3: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, zemřela, no.

0: No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když je snad každý den si člověk vzpomene, i když to je už vlastně, bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela, takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá, já jsem si počekala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je. No. No, je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit, takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak, po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít. Nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak, ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, taky je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to je lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech, po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. A babi nechtíkama, No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No to je pravda, no. Ano, ano, ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix jako... Tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné, kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil? Jako první dárek, co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měla jsem ho šílený chlad.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená? Jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi, no.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem mi nezažil.
3: Kdo navrhnul to? První milování, vy nebo žena?
5: Jo, asi já.
4: No to určitě manžel, že já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Ono ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta, právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak to jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím.
5: To mě taky.
4: Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kola, no, holt, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No to bych třeba, byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden od toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě, každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastnej. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, no. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej, slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako. Tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pánbu.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra. Zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastermanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástrmanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je.
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenské kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, Jotonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct, Tonenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře, zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, ne, svýho Toníka neprodám.
7: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
7: Hastrmani.
8: Nevěříte.
7: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
7: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
7: Přece Štika. Nebo Štičák.
8: Omyl. To je můj...
4: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
7: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
4: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
7: Není možná.
4: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
7: Povídačky?
4: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
9: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
9: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
9: O tobě.
4: Jo.
9: Koukni tam do navodníka, už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
9: Síly má, že nevíš, co sní, a žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
9: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve Štiku, Sumce i Candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
9: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
9: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každý našinec tě rád přijme.
4: Ale... Táto, já bych přeci jen radši zůstal.
9: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. No víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
9: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
9: A co, láska? Toníku, zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
9: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás, je kluku Hastermanská.

0: peach ball. Se porybnička.
1: Jemnička. To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A kterýž pak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezonka a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici.

snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám, co tam chybí. Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil, a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu, a hned zítra v noci zajedu do voděrat pro Mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda Mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman Brčál se rozradostněn vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na staré vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí,
že se bojí samotného pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník.

0: Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý Brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli Molisákovi.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal Molisák Brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky, a vydali se na obhlídku. Molisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl.
3: Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl Molisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba, a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení.
2: Počkat, příteli Molisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností.
3: No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Molisák nedělalo při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Molisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu.
2: Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Molisák si liboval, že tak dobře pochodil, a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Molisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. doletěl si na Barabášovy hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Vojtěček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noc

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodník rysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějaký divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku, tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat a vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, ne vždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedném místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsou 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám, já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele.
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm,
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě počkají, protože
0: ano,
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. To mm-hmm setka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo? Takže
0: jo, že
1: člověk opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo s ní něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm,
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm,
1: půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000. Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež, a v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost, no a jinak chci pozdravovat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku Skrnova. Držte mě palce v žebikách. Vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako. Už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál a zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Takže přeju, aby se dovolali a to dobře. Je tak všechno k tématu. A každopádně dobře, mě všechno černý na bělým, takže s vám absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v rodnaci a posluchače do Šílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat. Většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 6 měsíců na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000, když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo. A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo. Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, těm pracáku, jo.
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva, jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může ho pracovat do 42 hodin, nebo 40 hodin, tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, ano, hodin.
1: No, to je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo. On vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo. No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo.
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo.
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady?
1: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, profes, to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude mi 2 000 000 za těch 30 roků, jo. Po těch 7.
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo. A protože já už je to dělá 30 roků, no tak to je hodně peněz, jo.
0: No jo, no se to nasčítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo. A já že mám leta, když ve 84 máte ráno v ocech stávat a jít kontrolovat, jestli padá z nich nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starostí obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, dělám jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo.
0: Uh-huh.
1: A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo. To je, že bych si vzal na něho 200 Kč na hodinu a on se tam pláká. To se musí hlídat, jo. No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo?
0: Aha.
1: Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali.
1: A v ruce držel pivo a kouřil, jo? No tak bum, a 10 000 no. Pozdíl, jo?
0: No jo.
1: No, takže to jsou ty našový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: To mám hodně za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnávala a tak, no.
0: Mm-hmm.
1: A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. Jak já, jak se mě zaměstnává a už jsou po smrti.
0: Tak, jo, tak jak život no. přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svolil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nahecovala na chatu a zbyl jsem budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Vysočině tady u náměstě,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vědětovat, ne?
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit ty.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já se ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? No říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, že to už

0: Ale
1: že
0: bohužel
1: to
0: se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou léčené.
0: Hmm.
1: A už je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nadává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Jožurá je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.

0: Já vás zdravím a všichni posluchače.
1: Děkuji moc krát.
0: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
1: No.
0: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. To nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
1: Ano.
0: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele, tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfas, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
1: Jo.
0: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to takhle táhlo. Takže
1: Takže máte zkušenosti víc než dost, že jo?
0: Víc než dost. A bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
1: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno ano, prostě a zapsáno.
0: A všechno, aby se to... No, užili jsme si, nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
1: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
0: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
1: No jo, říká se pořádek dělá přátelé.
0: Moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
1: Ano, ale... ano.
0: Tak, to je tak.
1: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
0: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takhle takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém. Tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal úklid v jedné prostě pro jednu společnost. A úklid, prostě jsem dělal úklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, jo, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom. A vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někdy na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce, nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, No, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná byly o něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby?
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: No pak mnozí víme, že už příště by mělo být něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti, všechno podle představ.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, komu můžu říct
0: určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už je to tenhle víkend, takže těžko se, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano. Ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to tak bude
0: budeme
1: třeba...
0: Tak budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: zač. Ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super. Tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Docela fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samo těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Uh-huh.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, uh-huh, a tak jsem přeladila tady na vás.
0: No děkujeme za přízeň.
1: Uh-huh. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčujou nějaké peníze.
0: Jo.
1: Uh-huh. Já teda, uh-huh, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit,
1: prostě mohli, hmm, ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Uh-huh.
1: On se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, uh-huh, teda půjčí,
0: ano, ano,
1: a do roka, že to vrátí.
0: Uh-huh.
1: No, uh-huh, ale přešel rok a to je takové blbé, přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Čili, a teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to, ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Uh-huh.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50
0: tisíc. Jo, jo,
1: že?
0: Jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali,
0: mm-hmm,
1: no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové, hmm, 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo, prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále,
1: ano,
0: bavíte,
1: mezi,
0: jo?
1: Mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty, ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40.
0: Hmm.
1: Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak, je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no,
0: nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly věci v pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano, ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme, a je fakt, že se to pak může splést a pomotat a...
1: Já věřím tomu,
0: stane se,
1: ano, že ta sestra jako, že... není ulhaná, znám ju, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to visí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou ty sestry, někdy tak, jak tak se včera povídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš, to už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, ano, je potřeba to dát kledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju a
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý. Abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ. No a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu? A pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Veronika Korn a písnička Té, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pyšný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo. A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Strojanovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět.
0: No.
1: Díky Evropu, díky němu, tak... A bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí. A tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbůh zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbůh zaplať, že my jsme v pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi...
0: Celé vaší rodině,
1: Bystrého,
0: ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, já jsem, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Já vás... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábala 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste sepsali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem.
0: Hmm.
1: Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátší příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz? A on tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že, jo, že si věříme, jo. No, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco, jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo? Nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch,
1: tak,
0: co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a tak je říkal, no, to, když bychom se vzdali, tak přeci nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo, jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš, tady bychom se bývali vzdali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle, no, to naštěstí, no, zůstalo jenom,
1: ano,
0: jenom
1: to
0: u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, jak se říká, šla jsem, no.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to
0: nebylo. Určitě, určitě, určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano, dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý květ. No a krátce po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Letická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak jsem mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak jsem mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už šel, už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil, no a pak, když už se upravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný vytý jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal.

0: jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ní musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle, no a tak přestal splácet. No a pak furt neměl tomu k splácení, tak jsem mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
1: Protože ano. Mm.
0: On asi, jestli si to někde uvěřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil. Vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
1: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
0: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem
1: ano,
0: abych to držela.
1: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
0: Protože jsem chtěla pomoct.
1: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
0: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
1: Rozumím.
0: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, já to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku, nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo, a možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
1: Rozumím.
0: Tak nějak ukončila ten kontakt.
1: No. Rozumím tomu, že to
0: nemám
1: tak...
0: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
1: Ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví, když se něco přihodí, tak vždycky řeknou, kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
0: No.
1: Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
0: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
1: Mějte se krásně a zase v noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak věnování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já, pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No, vidíte to.
1: Že úžasné, jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích a to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, protože jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů pojistku na dva roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice, což barák jako spláchlo. No a pak se tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišlo s papírem,
1: no,
0: že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení. Fakt? Jsem řekla, tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000, jako chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak, už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože ví, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo. Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, už jsem to říkala vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne,
0: tak,
1: opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by
0: nepřišli.
1: Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězách a říkám, to byla asi jako moje dcera. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes tam mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. přiběhne z pošty a hned ty peníze vrací. A ví je to, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uháněla a říkám, tak to ne.
0: Už se neobjevovali.
1: Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Hmm. Byla jsem vždycky v situaci, když sama jsem vytrovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, který jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že má pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo, není problém. Jako, půjčila jsem mi peníze a z hodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajedeme si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem mi na ten lístek napsala, jestli jsi na kromě děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás děkuju. A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy. Jo? Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nic.
1: Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No a pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, středečně čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz, a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí, a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. A pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude, tak jako vždycky, v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom Vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je Yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropu. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně na zdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšivosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutí.

Bory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvočí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze na dítě, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu Svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část z Kahalovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? No, ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na voze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl's. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ibristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ibrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. A? Ty si s tím poradíš. Já jsem a technický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.